0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
1: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás. Čtyřkolky Bavorov. Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis. Čtyřkolky Bavorov. Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky.bavorov.cz.
2: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s Gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
7: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Hledáme právě tebe. Ano, tebe. Co se tak divíš? Jsi přece pracovitý, odhodlaný a šikovný. Jsi svářeč? U nás v Englu v Kaplici ti nabídneme dobré peníze, zázemí silné společnosti a celou řadu benefitů. Nevěříš? Tak se ozvi. www.práceengelu.cz Engl. Zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
9: Tati, co je to hybrid?
10: To je auto.
9: A co je to superhybrid?
10: To je Chery.
11: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 000 korun.
12: Vyzkoušet si je můžete s Mach Motors v rámci Chery Roadshow 25. a 26. září u hypermarketu Globus České Budějovice. Více na cherrymotor.cz.
13: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
14: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
15: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
16: Autosalon je zpět. Safari Resort Hluboká u Borovan už tento víkend 26. a 27. září. Více než 70 různých automobilových značek, testovací jízdy, soutěže pro děti i dospělé, vstup zdarma.
17: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.

0: Domluvíš se anglicky nebo německy asi z elektrooboru? Engl hledá do Kaplice elektrokonstruktéry. Práci kousek od Českých Budějovic, moderní kanceláři, mladému týmu a super benefitům nemůžeš říct ne. Přijď se přesvědčit a pošli nám svůj životopis. Více na www.pracevengelu.cz. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxů po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.

0: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: On Air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Krásné ráno, je přesně 6 hodin a jsou tu první zprávy, vítejte u nich. Poslanci by dnes měli schvalovat návrh na zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. V závěrečném čtení je rovněž novela, která veřejnosti zpřístupní více údajů o dopravě. V úvodním kole by se zákonodárci mohli zabývat také změnami pravidel penzijního spoření či zvýšením důchodů starších penzistů. Umělá inteligence se během krátké doby stala součástí amerických univerzit. Zatímco školy hledají způsoby, jak studenty naučit AI používat, zároveň varují před tím, že může podkopávat samotné učení. Některé univerzity proto zavádějí omezení, jiné naopak chtějí, aby s AI pracoval každý student. A pojďme také na hokej. S úřadujícím mistrem extraligy si to rozdali v dramatické bitvě a zvládli po výsledku 5-4. Bílí tygři Liberec uspěli v předehrávce 11. kola na ledě hokejistů Pardubic a poprvé v kariéře v extralize se trefil 17-letý talentovaný obránce Lukáš Kachlíř. Dvě trefy pak zapsal Jaromír Pitlík. Mladá Boleslav pak zaskočila v dohrávce 3. kola Spartu na jejím ledě a zvítězila 5-3. Středočeši vyhráli na Spartě poprvé od března 2021 po sérii 10 porážek. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Do konce září má být hotová poslední etapa obnovy Husova náměstí v Písku. V parku jsou opravené všechny cesty a nové dětské hřiště, jehož podobu pomáhali navrhnout místní školáci. Tak zbývá doplnit lavičky a další mobiliář. Součástí prací je i nová optická síť, která do budoucna umožní instalaci městských kamer. Nakonec si dáme výhled na středu. Po ránu nás místy zaskočily přízemní mrazíky, přes den ale naměříme 15 až 17 a deštníky potřebovat nebudem. Čeká nás polojasno.
2: Umíte si auto opravit sami? Tak proč platit za servis? Servis bez servisu. Kompletně vybavená dílna k pronájmu v Českých Budějovicích. Servis bez servisu.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Hele, chvíli tě prostě asi přejmenujeme na ten měsíc, já nevím, no.
2: Ne, bude to tak, že jestli to tam zazní ještě jednou, tak já už nepřijdu.
1: A zítra budeš?
2: Zítra jsem taky.
1: No tak jo.
3: Možná.
1: Krásné ráno, už je podzim. Hnědá hlína se nám lepí na paty a z modrého nebe zbylo jenom Hance na šaty. František Hrubín. Wow. Dneska začal podzim ve dvě ráno, dámy a pánové.
3: To ještě proberem dopodrobna.
1: Tak krásné ráno. Naším úkolem je vás probudit a o to se postará Avicii. Má to v názvu Wake Me a hezké ráno. Hit Radio Factor.

0: Tohle jsou hity na Hit Rádiu Avicii a Aloe Black. Wake Me Up, 7 minut po 6. Michal, Jasmin a taky Filip, to jsme my tři. A my vám přejeme krásné středeční ráno, šampioni. A mě by zajímalo, jestli už jste do toho taky spadli.
1: Do čeho?
0: Lidi, mě si pronajala rýmička.
1: Jo, takhle.
0: Co vy držíte zatím?
1: Já jsem držák, nechci to zakřiknout, já musím zaklepat.
0: Ale dej tomu dva dny, víš, jak to tady ve studiu funguje, jo? Jsme tady docela v malém prostoru, takže ono to pak, my si to tak předáváme navzájem, jo? A pak, když ten třetí vlastně je poslední, tak on to zase hodí na toho prvního. Takhle to funguje. A co vy, kdo jste u rádia? Podzim přišel dneska ve 2 ráno. Už je to oficiální v kalendáři, když teda o víkendu má být ještě parádní teplo, to se těším. Tak co, držíte se? Co rýmička?
1: Dejte nám vědět, čeká nás minuta šampionů, budeme mít 60 sekund na vaše zprávy. A pojďte nám říct teda, jak se jmenujete, odkud jste a jestli jste zdraví, anebo vás už něco napadlo.
0: Ale už píše Gabča z Dětmarovic, na rýmu zatím nemám čas. Ono to přijde, nicméně ještě máme tady jednu takovou důležitou věc. Jasmin donesla kakao,
1: jsem
0: do studia a říká,
2: kabelky.
0: Mám tady 2 kaká. Jestli to pijete, nepijete, když to nepijete, tak já to vypiju obě. A Filip říká, no já si dám taky. A já jsem si říkal, tak to druhý má Jasmin asi pro sebe, tak já nemám nic. A Jasmin mi ho strčila, ale pozor, mohla jsi to vytunit ještě víc, mám to v hrnku Libor teda.
1: Hele, prostě na hrnek Michal tady zatím nebyl ten nápad na vzniknutí.
2: Já mám Have a Nice Day teda, takže... Nevím, no.
0: Ty máš na hrníčku co?
1: Já mám Omishiva, nevím proč.
0: Co?
1: No, to je nějaký, co to je?
0: To bude meditace? To bude Vincenta navrátila zodpovědně.
2: A taky si mohla být Lenka třeba, to tam je taky takový hrníček.
0: Tak dobře, pojďte nám napsat, my teda Jasmin děkujeme, vy nám napište, a jestli teda se držíte, nebo jestli už vás skolila rýmička, no a my vám posíláme další hity. Tohle je Pandelton.

0: Ray Dalton. Tohle jsou hity na Hit Radio, chvíli před 6:45, dobré ráno, startuje minuto šampionů, chtěli jsme po vás, jak se jmenujete, odkud jste a taky jestli se držíte nebo jestli už vás rýmička skolila, tak minuta začíná právě teď.
1: Evča Frýdek Místek, úplně zdravá.
0: Vlaďka Praha, rýbička.
1: Kája Batelov, bolest v krku.
0: Verča Dobronice, 14 dní se modolávala u nemocných dětí a teď už to napadlo i mě, ale do práce se musí, tak hezký den.
1: Hanka Nové Město a rýma, kašlík a teploty jí skolili na začátku týdne.
0: Stáňa Hrejkovice, jsem ready, až na tu hlavu. První podzimní den a já ho dneska slavím narozeninami, takže všechno nejlepší.
1: Všechno nejlepší, Lucie Úpice je ok a dokonce i děti po první měsíci školy.
0: Petra z Hostisové se laduje vitamíny, tak rýma zatím nemá šanci.
1: Radka Opava je 3 týdny nachlazená, ale chodí do práce i s antibiotiky.
0: Hanka Liberec, rýmičku už máme za sebou a postupně celá rodina.
1: David Rokycany zatím zdrav, ale už to kolem něj krouží jako dravci kolem kořisti, takže prý čeká, kdy se taky probudí s rýmou.
0: Davide, dej tomu tak den, dva.
1: Ne, nechte toho. Budete zdraví, jo, budete zdraví a vy, kdo jste nemocný, tak ať se z toho brzo dostanete.
0: Jo, tak pozor, kvalitní kapesník, ať nemáte poškrábaný nos, známe to, červený. Pojďme na hity. Sia, Chandelier, to je další muzika pro vás. Tady na Hit Radio, 6:13.

0: je Čmelák, tohle je Divoký Bill a tohle je středeční Hit Radio 6 hodin 20 minut. Pěkné ránko. My jsme lehce nakousli, že dnes ve dvě ráno začal podzim. My jsme vlastně šli spát v létě a probudili jsme se do podzimu, je tak. A vlastně dneska je den taky, kdy je vesmír maximálně spravedlivý, protože je tady podzimní rovnodennost. To znamená 12 hodin světla a 12 hodin tmy.
1: Nice.
0: Takže se jako to světlo s tou tmou nemusí hádat, jo. A vlastně, když jsme tady u těch astrotémat, tak on se taky vlastně za měsíc přesouvá čas. A my jsme vždycky s babičkou vedli každýho půl roku před tím přesunem velkou debatu, kam se ty hodiny posunou. Babička to vždycky říkala naopak. Jo? Ona to vždycky říkala špatně a mi to přišlo roztomilý, tak zdravím tam nahoru. Nicméně je to o hodinu zpátky teda,
1: ano,
0: pokud
1: budeme
0: se nepletu.
1: Spát o hodinu déle.
0: No, tím pádem teď bude 5 hodin 20 minut, tak by mě zajímalo, co budete dělat. Já budu ve sprše touhle dobou.
1: Já budu už na cestě do rádia.
0: A co Fíla?
2: No já taky. Je vidět, že bydlíš asi blízko jedině.
0: No bydlím blízko, no.
2: No, tak já ne.
1: Nebo mu prostě nevadí chodit pozdě,
0: no,
1: že?
0: No a nebo. Co budete dělat vy, když si teďka představíte, že bude o hodinu méně? Tak to si můžete probrat u sebe v hlavě, no a můžete u toho taky poslouchat další skvělý hity. This is the life. No tak my teda vítáme podzim, když, jak jsem říkal, trochu s rýbičkou. Taky Coldplay, no a přidáme i aktuální dopravu. Hezký ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
4: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Jsme firma FL Brány. Český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
7: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
8: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
7: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
8: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
9: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
10: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
11: Co třeba na delfíny?
10: Do zoo?
11: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
10: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
11: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
12: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
14: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
15: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
16: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
5: Tomas Arsov v Tetě?
16: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
5: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
16: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
17: Stavebniny Dek přináší mega akci. 10+1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na dek.cz.
18: Randíte?
19: A tohle znáte?
20: Bylo to fajn, ozvu se.
19: Sestěhujem se hned?
20: Zapomněl jsem peněženku.
19: Uděláme si selfiečko?
20: Promiň, volá manželka.
19: Mrkneme do pařížský.
20: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
21: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
22: Elite Date, seznamka pro vztah.
23: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
22: Elitedate.cz.
24: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Dneškem začíná nové dopravní omezení na Táborsku. Bude se opravovat železniční přejezd na trase Horky Větrovy. Silnice je neprůjezdná a dočasně zhruba do začátku října se bude jezdit po objízdné trase. Vede přes Tábor, Slapy a dál na Horky.
25: Auta stojí, ale v Hrejkovicích už to jede. Krouhání zelí je v plném proudu. Připravujeme domácí kysané zelí. Více na kysané zelí z Hrejkovic.cz.
26: Hit Radio Faktor.

0: Coldplay na Hit Radio We Pray, 6 hodin 33 minut a Filip má ranní update. Ranní update.
1: Krásné ráno, žena z Virginie poslechla radu své matky a koupila si loterijní tiket. Ukázalo se, že to byla velmi dobrá rada, protože vyhrála $500,000. Přepočtu jde o více než 10 milionů korun. Matka tak může říct, že jí tentokrát opravdu poradila dobře. No, muž z Michiganu koupil na výprodej obraz za pouhých $30. Později zjistil, že jeho autorkou je známá americká malířka Gertrude Abercrombie. Odborníci odhadují, že by se obraz mohl prodat až za $250,000. Z obyčejného nákupu se tak stal pořádně výhodný obchod. No a tady se možná budeme poznávat, muž ze severní Indie si totiž pořídil nový vůz, ale jelikož pobývá dlouhodobě v zahraničí, nechal si auto postavit na terasu svého domu. Má totiž strach, že při klasickém parkování na ulici by někdo mohl poškodit nebo dokonce ukrást. No a na tu manipulaci musí dokonce používat jeřáb, který si k tomu koupil taky.
2: A já to chápu. Takhle všichni, kdo máme rádi svoje auto, to musíme chápat, protože mě se moje směje a říká mi, že kdybych mohl s tím autem spát, tak už má svoji peřinu. Jo? Ale nejhorší, a možná se v tom poznáte, je parkování na veřejném parkovišti.
1: Ano,
2: a když už se to děje, tak já teda osobně i za cenu, že půjdu dál, tak dám auto někam do rohu, kde nestojí vůbec nikdo. Mm-hmm. Pak se vrátíme a z obou stran jsou na tebe nalepený nějaký šroty. Prostě. Já si říkám, proč?
3: Nějaký šroty.
2: Proč?
3: Hrozný.
2: Znáte to, že jo? No, vidíme, že přikivujete. Tak Blink 182, All the Small Things, taky Jelen, všude zdejší, další skvělá muzika pro vás. Krásné ráno, zítra Rádia Šampioni.

0: A všude je taky Hit Radio. Tohle jsou Jeleni, 6 hodin 40 minut a za půl hoďky budeme zvonit.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Včera paní Petra měla štěstí, slyšela ve vysílání Hit Radia zvonek, taky měla samozřejmě registraci, vylezla před dům a získala tak 8 000 korun.
2: My jsme měli radost, protože předchozí dny se to párkrát nepodařilo. Tím, že se to Pétě podařilo, tak vy dneska soutěžíte opět o 5 000 korun, ale pojďme si asi poslechnout ten včerejšek.
0: Přesně. Zvoníme, zvoníme. Startuje 30 vteřin.
3: Já jsem napěta. Prosím, ať to dopadne. Osmička.
2: No my už je to taky přejeme.
3: Tak, prosím, prosím.
0: Kdo jste registrovaný? Pojďte se podívat ven.
3: Já vidím paní. Paní, paní.
0: Paní.
3: Na vaše jméno.
4: Petra
3: je správně, je to tak?
2: Jo.
4: Dobrý ráno.
0: Dobré ráno, Peťo. Jak jste na nás číhala? Vy jste byla už na chodbě připravená, nebo...
4: No, já jsem číhala a malá mi tam teprve spinka a on je čas, kdy má vstávat a jdeme do školky, tak teď se nám teda bude o to líp.
2: To se malá probere a budete teda mít osmičku navíc. To je ráno.
4: No to jo, malá půjde do školky a jdu do krámu.
0: Koupit si něco pěkného na sebe. Tak takovou radost měla Péťa a takovou radost můžete mít vy, protože, jak bylo řečeno, tak už za necelou půl hodinu zvoníme. 5 000 korun pro někoho z vás, kdo máte registraci.
2: Registrovat se ještě stále můžete samozřejmě na webu Hit Radia, tak šup šup a připomínáme, že v pátek vám my dva osobně dovezeme
0: 50 000 korun. To je vlastně za 2 dny už.
2: A jo?
0: A oni nám to svěří do ruky, jo. A on tam jede šéf, ne?
2: Měl by, no.
0: No jo. 50 táců v pátek, 5 000 dnes v 70.
2: To je opravdu taková nedůvěra, že jako s nikým šéf nejede a s náma, jo.
0: To je vlastně pravda, no. My jsme z toho měli radost, protože a Jasmin, on nám říká šéf, no tak já pojedu teda s váma, já budu řídit a Jasmin, jo. A teďka mi to vlastně dochází zpětně, že on s náma jede jako bezpečnostní prvek, aby jsme ty prachy neutratili. Tak registrace a detaily do soutěže na hitradio.cz dneské ráno.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
5: Maxi.
6: Noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
5: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Leze, poželeze, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
8: Sunex.
7: Sunex.
8: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Trhové sviny beru jako bránu do Novohradských hor. A zvu vás k návštěvě našeho regionu. Jsme město s tradiční bohatou kulturou, každoročně přinášíme hudební festival Karel Waldau, svinenské čtení a velmi pyšní jsme na dlouholetou tradici ochotnického divadla. Naše město se pravidelně objevuje mezi místy, kde se v České republice nejlépe žije. Naše město netvoří domy ani ulice, ale tvoří ho lidé, kteří zde žijí.
3: Je, schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Cotarelu 125 gramů, dva druhy od dvou kusů za 21,90 za kus. A Activia Kefir 280 gramů za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
8: Freshness. Our focus.
9: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
10: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 000 korun. Navštivte nás.
11: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Strakonice. auto-strakonice.cz.
12: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Omezení provozu nově čeká na Strakonicku, obec Hajany. Přímo na hlavním průtahu je tam zúžená vozovka. A pozor si dávejte taky v Táboře, kde je kvůli rekonstrukci zavřená Mostecká ulice. Jezdí se objížďkou, která vede okolními ulicemi.
13: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.
15: Hit Radio.
16: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Posloucháte snídaně šampionů na Hitrádiu 6.53, Eva Max, hezký ránko šampioni.
1: Zeptám se vás na jednoduchou otázku. Stáli byste 14 hodin ve frontě kvůli 5000, kterou už vlastně máte?
0: Máme odpovídat my dva, nebo odpovídají posluchači? Pokud my, tak ne.
1: Vy taky můžete, ale posluchači samozřejmě. Přesně tohle se dělo včera před pobočkama České národní banky, která vydala 200 tisíc speciálních 5000, a to vlastně ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. A musím říct, že všichni Češi, co tam byli, tak se potom vrhli. V Praze tam byla fronta před otevřením asi 700 metrů. V Brně opravdu lidi čekali třeba 14 hodin.
0: No to jsem čet, ty čekáš prostě 14 hodin na 5000, takže ty čekáš s 5000 v kapse, aby si mohla koupit tu 5000.
1: Jo, ty to vlastně jako směníš, jo, z ručky do ručky, a mohl si dostat maximálně 3 ty 5000.
0: Aha.
1: Ale do budoucna možná jako pohodě věc.
2: A nevím, no. Já už se dívám teď tady na nějaký inzertní server, už teď to někdo prodává samozřejmě s mírnou přirážkou, ale dá se to koupit za 6000 korun. Takže to nevím, jestli 14 hodin ve frontě, i kdyby si vzal kolik, 4 kusy maximum. 4 do kapsy za 14 hodin, no to jsou úplně moc dobrý
0: není. Taky to mám odevřený tady, hele, 6400, 6900, 6200 dokonce, máš to, hele, kup teď, nestojíš tam prostě 14 hodin ve frontě, no, ale, já si myslím, že my Češi to stání ve frontě máme prostě v genech, jako jo, je to zakořeněný.
1: Stáli jste takhle někde? Já teda nejsem ten typ.
0: Taky ne, co ty?
2: Já určitě ne, možná tak na klobásu 10 minut.
0: Já už nestojím vůbec.

0: postavu Lima.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
7: Krásné středeční ráno, je přesně 7 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Hasiči letos častěji zasahují u požáru v přírodě. Během letošních prázdnin řešili přes 1800 takových případů, a což je zhruba o 500 víc než loni. Nejčastěji za vznikem požáru stojí lidská nedbalost, situaci navíc zhoršuje dlouhodobé sucho. Lesníci proto začínají v lesích vytvářet průseky, které mají hasičům usnadnit přístup k požárům. Jestliže si hodláte elektromobil ponechat poměrně dlouhou dobu, máte menší pravděpodobnost, že po letech odjedete ze stanice technické kontroly s nepořízenou. Poruchovost aut poháněných elektřinou je totiž u těch s nájezdem od 100 do 200 000 km a ve stáří od 3 do 8 let kolem 16,5%. Zatímco u podobně starých a ojetých aut se spalovacím motorem je to až 22%. A pojďme také na sport. České tenistky zvládly čtvrtfinálové utkání poháru Billie Jean Kingové proti Velké Británii. Na kurtu nezaváhaly Marie Bousková ani Linda Nosková. Česko tak v Šenčenu porazilo Britky 2-0. Semifinálovými soupeřkami českého týmu budou tenistky ze Španělska nebo z Kazachstánu. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Na Švábův Hrádek začne od příštího roku jezdit MHD. Budějce tam prodlouží autobusovou linku 12, která dneska spojuje Okružní s nádražím. Nově pojede přes máj až na Švábův Hrádek a odtud zpátky do centra. Město počítá z náklady kolem 8 milionů korun ročně. Přesný jízdní řád dopravní podnik připravuje. Jdeme na počasí. Dneska po ránu pozor na mlhy, ty se ale během chvíli rozpustí a je před námi den plný slunce. Čeká nás polojasno z maximy do 17 stupňů.
9: Hola Center. Autoservis 32letou tradicí přeje krásný den. Hlinsko 46, České Budějovice. Hola Center, váš spolehlivý servis.
10: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
7: Krásný podzimní den.
11: Krásnou středu vám všem.
12: Snídaně šampionů.
13: Nečekal jsem repy hnedka takhle po ránu, Jasmin. Je tady s námi Filip, je tobě hezký ráno.
7: Krásné ráno, promiň, jsem tě přerušil.
13: Já jsem tě říct jenom čau, Fílo, znovu, víš.
7: Tak čau.
11: Tak čau a krásný ráno i vám všem a zůstaňte s námi, protože za chviličku jeden z vás získá 5 000 korun.
13: Budeme zvonit. Soutěž, kdo pak to zvoní, v 7 hodin 10 minut se blíží.
1: Hit Radio Faktor.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle je snídaně šampionů, dobré ráno a tisíce z vás jsou teď jak na trní.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Vy, kdo máte registraci na webu hitradio.cz a zapojili jste se do soutěže Dopak to zvoní, každý den v 7 hodin 10 minut tady ve vysílání pouštíme zvonek a vaším úkolem je se jít podívat ven, jestli tam náhodou nestojí někdo od nás z Hit Radia.
2: Dneska soutěžíte o 5 000 korun a naše hlídka někde v České republice už stojí.
0: Ondra Novotný na telefonu, dobré ráno Ondro.
3: Dobré ráno, přeju.
0: Dobré ráno, zníš vyspale, takže by to dneska mohlo klapnout, mohl by někdo dorazit, co ty na to?
3: No, jako takhle, jdeš na to hezky, uvidíme, jak to bude v realitě. Každopádně chci říct, že stojíme dneska na místě, kde teda El Niño neúřaduje, jo. Tady je klendra jak blázen.
0: No, my když se spolu mluvili před tím vstupem, tak Petr Roubíček, který tam je s tebou, tak říká, tyhle, tady je taková zima, takže chápu. Takže poznávací znamení, že je zima, ale tak to je asi všude teďka po ránu v republice.
3: Tak je všude, no. O to lepší, protože všichni půjdou ven, že jo.
0: Jakože se zahřát, že ten běh, jo, tak Ondro, my jdeme zvonit. 30 vteřin startuje teď a zvoníme. A vy, kdo jste registrovaní, šup ven podívat se, jestli tam náhodou nestojí dva chlapy, jeden drží v ruce 5000 korun.
2: Odpočet začal, zbývá 25 sekund, tak pojďte na to.
3: My koukáme, před chvilkou někdo vyšel ven, ale to pravděpodobně slyšel ráno pro rohlík a pro pochoutkovej salát, protože ten odešel hnedka pryč.
0: A to bych si dál, ale...
2: 12
3: já
2: sekund.
3: Taky právě, proto jsem to řekl. Kolik?
0: 10 už jenom.
3: Tak to nevypadá úplně nadějně, tady je úplně pusto prázdno, z ničeho nic. Ještě před chvilkou tady byl docela provoz, ale teď to úplně nadějně nevypadá.
2: Teď už
0: Ondro,
2: to určitě Ondro, nadějně
0: ale,
2: nevypadá.
0: Ondro, teďka už to je úplně jedno. Konec.
3: Pět tisíc... 5000 má svýho, jako samozřejmě...
0: Majitele, to si jde teďka.
3: Adresáta, že jo, ale je docela blízko mé kapse.
0: Tyjo, ani žádný náznak pohybu, ani teďka po limitu, ne. Jo, nic.
3: Ne, opravdu nic, jenom opravdu těsně předtím, než jste zapli ten zvonek, tak to vypadalo nadějně, někdo vyšel ven, ale ten si šel asi opravdu koupit svačinu a jinak nic. Už to prázdno.
0: Ani obraz, ani zvuk. Tak Ondro, Petře, my vám moc děkujeme za to, že jste vstali. Těch 5000 samozřejmě nám vraťte. Zítra o 6000 korun hrajeme. Tak mějte se, chlapi, čau.
3: Mějte se, ahoj.
0: Ahoj.
2: Jak říkal Michal, tak tím pádem opravdu dnešní smůla znamená zítřejší štěstí. 6000 korun to bude a v pátek vám my dva vezeme
4: 50 000 korun.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Vynikající Mark Ronson a Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart, 7 hodin, 18 minut, tohle je Hit Radio, ladíte snídaní šampionů.
1: Pamatujete si ještě takový to, že když vám v autě byla tehda zima, tak jste jenom zatočili kolečkem a nemuseli jste něco hledat složitě na nějakém displeji, prostě nic, jenom jeden čudlík. Tak nová studie ukázala, že průměrný řidič stráví asi 15 minut měsíčně jenom tím hledáním základních funkcí v tom infotainmentu.
0: To souhlasím. Já teda jsem ještě z těch, který mají klasický kolečko, ale mýval jsem auto, který, když si chtěla nastavit topení, tak bylo lepší jako zastavit, protože se musela dostat do pátého podmenu a teprve tam si nastavit jako topení nebo klimatizaci.
1: No hlavně se to vyhřeje a ty jsi v cíli už v tou dobou vlastně u těch nových aut.
0: A nebo celkově takový ty dotykové plochy v autech. Já ty dotykové plochy úplně nejsem kamarád, protože já nevím, třeba výtah s dotykovou ploškou, jo? Ono to vypadá dobře, ale než namačkáš patro, než se trefíš, tak podle mě bys byla nahoře po schodech rychleji. Nebo čudlíky na mobilech, krásný příklad. Jo, dřív se dali SMSky psát, to asi pamatujete všichni, psát poslepu.
1: No to jo.
0: Pod lavicí, třeba jako v autě, dobře, jo, ale prostě poslepu, koukala jsi na cestu a dneska prostě nenapíšeš nic. Zlatý čudlíky.
1: Zlatý čudlíky, jak to má Fíla?
2: No já mám teda 3 roky starý auto a naštěstí jsem si vybral takový, že nemusím nikde hledat. Mám taky normálně zmáčknu prostě kolečko, otočím si na kolik chci stupňu, takže to je super věc. Ale jak jste říkali s těma čudlíkama, tak nám doma už dlouho nefunguje na televizi ovladač, tak jsem si stáhl na mobil prostě aplikaci, no ale tam taky nemůžeš pohmatu jako přepínat, takže musíš furt koukat, takže to jako naprosto znám, ale v autě, prosím, jako je to skvělá věc, když tam je normálně kolečko, klasický.
1: My máme právě ten displej a nejhorší, hele, teplota, to ještě nějak naťukáš, ale když chceš něco zadávat jakože do navigace na tom displeji a teďka Kuba jede, já zadávám, takže samozřejmě auto drncá, takže já místo Ječka zmáčknu třeba Zetko, že jo, a prostě je to strašný, strašný.
0: No, oni tady všechny ty naleštěný displeje vypadají dobře na prospektech. Ale pak v reálném provozu, to je o život. To je o život. Jsou to taky lapače otisku prstů teda.
2: Teď jsem to chtěl říct, je to neustále opatlaný.
0: Opatlaný. Takže jestli nás slyší nějaký výrobce tady z Čech na konkrétní automobilka, prosím vás, chceme zpátky ty normální otoční čudlíky, jo. Mirai Trips dokola za chvíli na Hit Radio a taky pro vás, kdo nás sledíte v autě. Aktuální doprava.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak iTong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong. Domov na prvním místě.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
9: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
11: Tomas Arsov v Tetě?
10: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
11: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
10: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
12: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás.
13: Čtyřkolky Bavorov.
12: Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis.
13: Čtyřkolky Bavorov.
12: Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky.bavorov.cz.
14: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
15: Stavebniny Dek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na dek.cz.
16: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hroznové víno bílé 500 gramů za 22,90 a jeho české trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 9,90 pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.
17: V Ternu nyní v akci. Vejce M 30 kusů za 79,90. Vepřové maso mělněné 1 kg za 79,90. Ryze české Terno.
18: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
19: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
20: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
21: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pokračuje dopravní omezení na Českobudějovicku opatrně na průtahu Kamenným újezdem, kde je zúžená vozovka. A na silničáře narazíte taky na Táborskou, kde pracují v Soběslavi. Tam si dávejte pozor v Bechyňské ulici, kde je zúžená vozovka.
22: Auta stojí, ale v Hrejkovicích už to jede. Krouhání zelí je v plném proudu. Připravujeme domácí kysané zelí. Více na kysané zelí z Hrejkovic.cz.
23: Hit Radio Faktor.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Perfektní song na středeční ránko, jak vyšitej. Sophie B. Hawkins, Right Beside You, 7 hodin 32 minut. Za malou chvíli, rychlá pětka. O co soutěžíte, tak detaily přidáme hned po ranním updateu s Filipem. Pojďme na to.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Do knihovny v americkém New Hampshire se někdo vrátil časopis, který si půjčil před neuvěřitelnými 132 lety. Kdyby se počítalo běžné spozné, vyšly by na více než 12 000 dolarů. Knihovna ale pokutu pochopitelně nepožadovala. Hlavní je, že se historický vítěz konečně vrátil. To byla dobrá zpráva teda. Tak zkusíme to správně teď všechno. Policisté v New Jersey dostali neobvyklé hlášení. V přední masce automobilu byla zaklíněná krajita. Had měřil zhruba 90 cm a do auta se dostal za dosud nejasných okolností. Policisté ho tady opatrně vyprostili a auto bylo v pořádku. No a v Seattlu vznikl obchod, ve kterém si nic nekoupíte, tedy alespoň ne něco, co byste skutečně potřebovali. Jmenuje se Inconvenient Store a nabízí například předem zamotané USB kabely a také prázdný obal od chipsu. Jde totiž o uměleckou instalaci, která se dělá legraci z běžných životních otravných situací.
3: Hele, tak na kabely nemusíte chodit do tohoto obchodu, stačí se přijít podívat ke mně. Hele, můj fén a nabíječka a tak, já jsem na to expert.
0: No to jo, podle mě se dělají lidi do dvou skupin, jo. Na ty, co musí mít kabel, já nevím, od notebooku, od fénu, od všeho naprosto rovný a žádný úzel, a pak tady Jasmin, ta má zamotaný všechno. Řekni, tak to řekni.
3: Ne, je to tak,
0: řekni
3: ale,
0: to, co,
3: ale
0: co,
3: podle
0: co,
3: mě.
0: Co ti dělám, řekni to.
3: No rozmotáváme kabely, no. Ale podle mě to tak opravdu je, že většinou to mají chlapi, tuhle tu úchylku na narovnaný kabely a holkám je to jedno. A zase jinak holky uklízejí všechno, ale co já znám, tak holky mají kabely zamotaný.
0: Uděláme takovou sondu mezi naše posluchače. Lidi nám napište, jestli máte rádi teda jako rovný kabely, anebo jestli vám nevadí uzly na kabelech. Tak. Hrozná blbost. Wonder Moon. Shut Up and Dance. Další hity pro vás. No a hlavně taky, jak jsme slíbili, je tady rychlá pětka. Tento týden hrajete o vouchery do e-shopu Under Armour v hodnotě 6000 korun a můžete si za to koupit, co chcete. Tak nám napište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Shut Up and Dance. Tohle je Hit Radio v 7.38. Hezké ráno. A tohle bude Rychlá pětka.
1: Rychlá pětka.
2: Tento týden hrajete o 6 000 na nákup na Under Armour, kde si můžete vybrat naprosto cokoliv z jejich e-shopu, mikinu, legíny, boty, cokoliv.
0: Mimochodem, tuhle skvělou výhru máme díky Vojenské zdravotní pojišťovně, u které může být kdokoliv, od těch nejmenších, od dětí až po seniory, a přispívá taky třeba na sport i prevenci. No a kdo si s námi zahraje o voucher v hodnotě 6 000 korun do Under Armour, bude Míra ze Slušovic. Hezké ráno.
3: Hezké ráno, ahoj.
2: Dobré ráno.
0: Hezké ránko, Míro. Tak co ty a sport, kladný nebo záporný vztah?
3: No, tak já spíš jakože tak jezdím na kole a na bruslích, takže tak nějak.
0: Tak to se hodí, to se hodí. V Under Armour nakoupíš určitě všechno i na kole a na brusle. Tak 5 otázek, které tě dělí od výhry, a startujeme teď.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Kolik je 20 plus 30 plus 10?
3: 60.
2: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Míro, budeš vědět, jaký zvíře má klepeta a chodí často do strany?
3: Rak nebo krab?
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Krab.
2: Která část rostliny bývá pod zemí?
3: Kořen.
0: Je to tak.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Mirko, na co máme kompas? Co nám ukazuje?
3: Směrka máme jít.
2: Ano, světové strany, je to
0: a
2: tak.
0: A pátá otázka, poslední.
2: Jaký nástroj používáme k zatloukání hřebíku?
3: Kladivo.
2: Jo.
0: Mirko, ty budeš frajer na tom kole, kamaráde.
3: Kladivo.
0: Je to tam, voucher v hodnotě 6 000 korun do Under Armour od Vojenské zdravotní pojišťovny. Tohle je tvé.
3: Super, díky moc.
2: Moc gratulujem.
0: Tak není zač. Co tě čeká dneska takhle při středě?
3: No, teď zrovna právě, že jsem na cestě do práce, takže jsem si přizastavil.
0: Aha.
3: A tak mě čeká, jako ještě pojedu asi s dcerou taky na tom kole. Ještě, jestli se bude dát nějak počasí, sice to moc nevypadá, ale uvidíme.
0: O víkendu máme hezky, o víkendu máme hezky. Tak Míro, Míro, už můžeš zařadit jedničku, pomalu vyrazit, rádio si zesílit, je tady Benson Boone a my ti přejeme hezký ráno. Čau.
3: Taky, mějte se pěkně, ahojte.
0: Ahoj.
3: Čau.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
4: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: Hit Rádio Faktor.

0: 8:15, za 2 minuty tohle Hit Radio. Krásné ráno. Mě by zajímalo, jak se vám poslední dny spí, co? Dáme si trochu astro okénko. Jak se vám spí? Co vám dvěma?
1: Jo, nic moc vlastně.
0: Co ty, Fílo?
2: No, mně se spí nic moc tak nějak celý rok, takže bohužel. Ale je to lepší než v těch 30kách teda.
0: No jasně, tak tam se proto, protože lidé citliví na úplňky a tyhle věci hlásí problémy se spánkem a já jsem mezi nima, protože sobotní úplněk, snad ten nejsilnější v letošním roce a hlavně první podzimní se blíží a

0: Chápeš, jo. Takže dámy a pánové, víkendový úplněk. Nejsilnější úplněk, sklizňový měsíc, už tuto sobotu i ve vašem městě. Bleskodak pozvánka do kina, co? Global DJs, What a Feeling, taky Pokáč, Solitaire, další skvělý hity pro vás za chvíli a taky aktuální doprava, ať víte, jak to jezdí, hezký ranko.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od Limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
1: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
7: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
8: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
7: Vážně?
8: Já mám Lelosy na sobě celý den.
7: Lelosy. Too comfortable to take off.
9: Ahoj. Hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Nazdar brácho, máš problém s mašinou, hoď to za hlavu. VVS Motopísek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jedný stop je zdar. VS Motopísek.
12: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
13: Freshness. Our focus.
14: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
15: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
16: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči se zdržením raději dopředu počítejte na Jindřichohradecku. V Majdaleně pokračuje dopravní omezení, takže

0: se tam projíždí jen kyvadlově. No a opatrní buďte taky v Českých Budějovicích, kde zůstává neprůjezdná ulice u výstaviště.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz
2: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Flash dance.

0: Pokáč Solitér. Štěstí najdeš všude, kam se podívá. Taky vás to tak baví? Nás moc. 756 Hit Radio, hezké ranko.
1: Mám pro vás něco, co jste určitě nevěděli, ale je to pravda a nebudete tomu věřit. Apple má ve svých podmínkách mimo jiný napsáno, že jeho software nesmíte používat při vývoji nebo výrobě jaderných, chemických nebo biologických zbraní.
0: To je zajímavý, proč to tam mají? Takhle, je jako jasný, že jsme to nikdo nečet, protože obchodní podmínky, ať už instalujeme cokoliv, tak nečte nikdo. Prostě klikneš souhlasím, protože prostě jo, jasně, dobrý, tak tam je napsáno prostě 1000 stran textu, tak to odsouhlasíš a nevíš co, takže tam je tohle teďka.
1: Takže bychom vlastně asi měli ty podmínky číst.
0: To mě úplně nebaví, tato informace, protože za mě to je ta blbý, jo. My všichni, kdo čekáme, až nám do výdejního boxu přijde obohacený uran a pak jsme si u toho chtěli pustit tohle. Tak máme teda smůlu, jo? Takže Android si musíme pořídit, abychom mohli jako sestrojit atomovku, jo? Dobře. Pojďme na hity. Pojďme na songy, který máme rádi. Safrido, tohle jsou bubínky Played Live. 7.57, za chvíli 8 hodin, Filip dá další zprávy. A my vám s Jasmin přejeme krásný středeční ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
7: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
10: Krásné středeční ráno, jsou tu další zprávy, vítejte u nich. Země vlivem tání polárního ledu mění svůj tvar. Nová zjištění geologů poukazují na znatelné odchylky na pólech i na rovníku, které ovlivňuje také přerozdělování velkého množství vody v oceánech. Ukazuje se tak, že globální oteplování a klimatické změny fyzicky formují naší planetu víc, než se dosud předpokládalo. Od středy 2. prosince bude mezi Českem a Španělskem létat dvakrát týdně nová přímá letecká linka. Propojí Prahu a Santiago de Compostela, ležící v Galicii na severozápadě Španělska, které je také významným poutním místem. A pojďme také na sport. Čeští útočníci David Pastrňák a Pavel Zacha si připsali po asistenci při výhře Bostonu 5-1 nad Filadelfií v letošní přípravě NHL, za kterou zápas kvůli zranění nedochytal Daniel Vladař. Forward Ondřej Becher střelil první gól a pomohl Detroitu k vítězství 7-4 na ledě Pittsburghu. Brankář Karel Vejmelka vychytal Utahu výhru 6-3 na ledě Los Angeles. Pojďme na region raději.
11: Do konce září má být hotová poslední etapa obnovy Husova náměstí v Písku. V parku jsou opravené všechny cesty a nové dětské hřiště, jehož podobu pomáhali navrhnout místní školáci. Tak zbývá doplnit lavičky a další mobiliář. Součástí prací je i nová optická síť, která do budoucna umožní instalaci městských kamer. Nakonec si dáme výhled na středu. Po ránu nás místy zaskočily přízemní mrazíky, přes den ale naměříme 15 až 17 a deštníky potřebovat nebudem. Čeká nás polojasno.
12: Umíte si auto opravit sami? Tak proč platit za servis? Servis bez servisu. Kompletně vybavená dílna k pronájmu v Českých Budějovicích. Servis bez servisu.cz.
13: Dobré ráno, šampione!
14: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
15: Jsme tady pro tebe.
14: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
16: A Filipem.
10: Dobré ránko. Čau,
16: Filo. Dobré
10: ráno. Čau, půjdeme na lodě. Šampionů. Či tak na čem to budou hrát? Na ledě nebo na lodi?
17: Ne, to je právě speciální hokej, místo na ledě se hraje na lodi. Jo. Takže vy jste mě nepochopili vůbec, to byl přátelák.
10: Jo, takhle, jo, přátel, tak to je v pohodě. Tak my vám přejeme krásné ránko, doufáme, že atmosféra i u vás je taková jako tady u nás ve studiu. Činasky každý ráno, tím startuje další hodina, tak pojďme na to.
18: Hit Radio Faktor.
19: Každý ráno, když si vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: 8 hodin, 8 minut, tohle jsou Činasky na Hit Rádiu každý ráno. Vám přejeme dobrý ráno, pojďte si představit situaci. Přijdete k autu a zjistíte, že vám někdo ukradl třeba, nevím, autorádio, ale na zadním sedadle leží cizí dámský šperky. Tak to je ten okamžik, že víte, že jste tak trochu v háji, protože tady ty historce o nešikovném zloději vám doma nikdo neuvěří. Co se stalo, to se děje na Slovensku. Jeden zloděj vykrádal auta a jak šel od jednoho k druhému, tak on vždycky v tom každém autě vytratil nějaký loop, jo. Takže lidi, co přišli do svého auta, tak ve svém autě našli úplně jiný věci.
1: Prosím vás, když už kradete, tak nedělejte problémy doma těm lidem, který okrádáte aspoň.
0: No ale jak to vysvětlíš pak, že jo? To nevysvětlíš.
1: No právě,
0: to nevysvětlíš. Říkám. Představ si, kdyby jsme byli pár a teďka bys sedla ke mně do auta a tam by byly prostě třeba cizí náušnice, ženský. Tak uvěříš tomu, že bych ti řekl, že to asi tam někdo musel prostě jako nechat nějaký zloděj? No, tak vidíš.
2: Mně jo, třeba prej.
1: Ne, ale tak když se vám třeba stala nějaká takováhle věc, že třeba něco vypadá nevinně a vy vysvětlujete, hele, počkej, to není tak, jak to vypadá, ale nedokážete to vysvětlit. Stalo se vám něco takového?
0: Ty bláho, mě vlastně nedávno, já nevím, jestli to můžu říct, no teďka už
1: no,
0: musím.
1: Teď už musím.
0: Tak my jsme tady v rádiu měli takový reklamní prezervativy, vlastně, jestli pamatuješ.
1: Oni,
0: tak ty tady byli, no a prostě... Tak říkám, hele, to je docela hezký a ne, že bych to na něco potřeboval, ale tak jsem si to hodil do tašky vodnočasu. A jen tak prostě, že jo, mám rád to rádio, ty reklamní předměty, to jako schraňuju. No dobrý, tak jsem to měl v té tašce, tak to tam jako leželo. A pak moje jednou říká, že nemá nabíječku nebo něco, tak já říkám, hele, tak běž si do té tašky vodnočasu a tam to bylo. Hele. Myslím, že mi to nevěří dodnes. A jestli poslouchá, tak teďka by mohla uvěřit, že to opravdu tam jako bylo náhodou.
1: Hele, ale chápu jí, taky bych tomu nevěřila, no. Takže jestli i vy máte něco takového, tak číslo k nám znáte a pokud ne, 777-937-777.
0: Můžete nám nahrát hlasovku přes WhatsApp nebo nám to poslat zprávou. A chceme teda ty nejvíc neuvěřitelný příběhy, kdy jste opravdu měli pravdu a protějšek, nebo když jste říkali pravdu a protějšek vám to absolutně nevěřil, že si myslel, že si vymýšlíte, ať už doma nebo třeba šéf v práci. Teď hity Lady Gaga, Bruno Mars.

0: Skrillexa, Faithless, perfektní reinkarnace, New Religion, 8:45, 2 minuty k tomu. Na Hit Radio.
1: Měli jsme tady pro vás pár příběhů z kategorie, kdy přísaháte, že to není, jak to vypadá. Michal tady mluvil o nějaký historce z prezervativy a najednou přišla zpráva, já takhle jednou uklízela už bývalému příteli prádlo do skříně a tam byly 3 krabičky prezervativů a 1 načatá. Když jsem se ho na to zeptala, tak zvýšeným hlasem řekl, že o ničem neví a proč jsem šla do jeho skříně. No, pak jsem zjistila, že mě podvádí s bývalou manželkou.
0: No, co na to říct, no?
1: No, že se ti teďka ten tvůj obrázek moc nevylepšil.
0: Co na to říct? Co na to říct? No, když byl teda jeden načatej, tak mohl říct, že to zkoušel nafouknout, že jo, na hlavě. Další zpráva od Lenky. Krásné ráno, mám jednu podobnou historku. Přišla jsem večer domů a přítel se tvářil divně, skoro se mnou nemluvil. Až druhý den vyšlo najevo, že co mi má jako říct, když přijdu domů a jsem cítit nějakým jiným chlapem. Vytáhla jsem z tašky vůni, kterou jsem mu chtěla koupit jako překvapení a v obchodě je na sobě zkoušela. Tak se to vysvětlilo. Zdraví, Lenka.
1: Tak tady to dopadlo dobře. Pak tady máme hlasovku od Jirky, pokud se nepletu. Mm-hmm.
2: Ahoj, tady Jirka, k tomu vašemu tématu. Já čistím auta a vždycky všechno, co v autě najdu, tak dám do krabice takový papírový. A jednou jsem čistil pánovi auto a plnej kaslík tam prostě někde skovaný prezervativy, třeba 10 balíčků. A všechno s techničákem, všechno, co se našlo ve stylu, dalo se to do ty bedny. No jo, ale pro auto si přijela jeho manželka. A teď ona, já vám tady tu bednu nechám. A začala všechno dávat na místo. No a co myslíte, jak to dopadlo? Hezký den, čau.
1: To je nemilý.
0: Neskutečný. Poučení neposílat své ženy vyzvednout umyté auto.
1: A ty jsi taky říkal, že jsi vzpomněl ještě na nějakou historii.
0: Já jsem si vzpomněl, jestli můžu přidat, moje mamka má obchod s oblečením. No a já jsem takhle jednou převážel plný...
1: Že ti nedoručí občas něco?
0: Plný kufr podprsenek. No, bylo to na ramínkách, byly úplně nový, dobrý, tak to převážím. A já jsem se mezi tím stavoval kamarádovi v jednom, to byl... auto prodej autodílu a pro nějaký díl, který byl velký, tak akorát do kufru. A teďka mi říká ten pán, já vám to dám do kufru. A já, no jasně. A teďka, jak chytám za to madlou toho kufru, tak mi došlo, co v tom kufru je, jo. Tak jsem to otevřel a zachytil jsem to ještě, než to doodevřelo a říkám tomu chlapovi, co nás asi to otevřelo, asi se mě na nic neptejte, jo. Tak se to otevřelo a on se na mě tak podíval a říká, neptám. Tahle, nevím, možná se to k němu teďka dostalo, tak to možná teď po třeba 10 letech pochopí. Imagine Dragons Symphony na Hit Radio v 8:20, hezké ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exkluziv za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
7: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
8: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus autobus.
7: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
9: Vstupenky na dětirájetour.cz.
8: Bude vejdán.
10: U nás má budoucnost průměr 1,8 metru. Jsme GPN a hledáme schopného seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který ví, že pořádná práce má pořádný rozměr. Více na www.gpn.cz. Trhové sviny.
11: Když potřebujete brýle, tak...
12: Bob Optik.
11: Když kontaktní čočky, tak...
12: Bob Optik.
11: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak...
12: Bob Optik.
11: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
12: Bob Optik.
11: České Budějovice doktora Stejskala 2 nebo Příbram Čechovská 55. Více na popoptik.cz.
13: Leze, leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
14: Sunex.
13: Sunex.
14: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
15: Trhové sviny beru jako bránu do Novohradských hor. A zvu vás k návštěvě našeho regionu. Jsme město s tradiční bohatou kulturou. Každoročně přinášíme hudební festival Karel Waldau, svinenské čtení a velmi pyšní jsme na dlouholetou tradici ochotnického divadla. Naše město se pravidelně objevuje mezi místy, kde se v České republice nejlépe žije. Naše město netvoří domy ani ulice, ale tvoří ho lidé, kteří zde žijí.
16: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
17: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
18: Záruční i pozáruční servis štýl.
17: Když chcete budící štýl, tak jedině Daniel Anderle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle štýl.
19: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pokud teď jedete po dálnici D4, dávejte si velký pozor před kilometrem 20 na trase Strakonice Praha. Mezi jízdními pruhy tam hlásíte předmět na vozovce. A omezení provozu čeká na trase Telč Jindřichův Hradec u Strmilova. Tak i tam opatrně.
20: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
21: Podzim je skvělý s Hit Rádiem. Když se probudíte do mlhavého rána
0: A víte, že i tak to bude skvělý den.
20: Takhle zní podzim s námi. Hit Radio. Zlepši si náladu.

0: Krásné ráno z Hitrádia. Tohle je Taylor Swift. Chvíli po půl deváté, s vámi Michal, Jasmina, Filip a Fila má ranní update. Ranní
1: update. Krásně ráno. Účastníci půlmaratonu v Anglii museli při závodu překonávat nečekanou překážku. Část trati totiž zaplavila voda a běžci se místy brodili doslova zatopenými ulicemi. Někteří pokračovali, jako by šlo o běžnou součást závodu. Američan David Rush přidal další poněkud bizarní rekord. Za jednu hodinu dokázal složit 415 papírových letadel. Tento člověk už přitom drží více než 200 Guinnessových rekordů. No a na závěr, žena v Austrálii zažila jednu z nejhorších možných nočních můr. Probudila se totiž s živým netopírem v ústech. Zvíře se jí dostalo do domu a během noci se dostalo až k ní. Po takovém probuzení už člověk pravděpodobně kávu ani nepotřebuje. Co, Michale?
0: Tak a to byl pacient nula během covidu.
1: No, přesně tak, to mohlo být takhle.
0: Jak ti může, já přemýšlím, jak ti může vlíst netopír do pusy během spánku, aniž by si z toho nevšiml?
2: No, rozhodně se toho budeme dneska všichni bát.
0: Takhle, mě by zajímalo, co nejhoršího vám kdy v noci vlezlo do pusy.
2: Jseš fakt je lito.
0: Prosím tě, já bych se
2: no,
0: třeba...
2: Jseš fakt hovado.
0: Pavouka, ne? No. Fool's Garden, Lemon...
1: Nebo had třeba, že jo, tam mohl...
0: No, tvůj 8.36 ráno.

0: Takhle vám hraje středeční Hit Radio, Calvin Harris, John Newman, Blame, 8.42. Stále přejeme fantastické středeční ránko.
1: S příchodem podzimu všichni tak nějak měníme šatník a hlavně s příchodem toho třeba deštivého počasí potom i obuv, jo. A možná to taky znáte, že když si jdete kupovat nové boty, tak si až v tu chvíli tý nový koupě všimnete, že ty vaše boty už jsou vlastně fakt hnusný,
0: to
1: že už
0: fakt
1: na tom nejsou dobře.
0: Že jsou totálně ošuntělý. Já jsem spíš myslel, že se dostaneš k situaci, kdy si jdeme koupit nové boty a ta paní, a ta prodavačka nebo ten prodavač ti nabízí automaticky impregnaci k těm botám. No
1: taky.
0: A já jsem takovej, já se teda přiznám, možná jsem trošku blbec, jo, ale já vždycky říkám, to je v pohodě, já mám doma. Samozřejmě, že nemám. A já jsem zjistil, já jsem si poprvé koupil tady na ty boty, co mám, a podívej se, jak vypadají. Dobrý, ne?
1: Pohodě, no.
0: Pohodě. Protože jsem si je naimpregnoval, pak teda jsem měl takový zaprášený tohle, ale oni se dali krásně vyčistit, otřít, tak jsem je nastříkal znova a zjistil jsem, že ty boty nemám na měsíc, ale že pravděpodobně vydrží třeba i půl roku. Jako jo.
1: Takže impregnace do všech domácností, ale k tomu, co jsem říkala na startu, tak zažíváte to taky, ne? Že já si myslím, že mám jako bílý boty. Ale
0: ukaž?
1: Pak,
0: já tam nevidím,
1: no,
0: ukaž.
1: Dobře, tak tyhle už, ale jo, no tak,
0: jsou
1: tak
0: dobrý
1: nějak.
0: Ještě.
1: Je to taková šedobílá, není to sněhově bílá, ale je to furt ze mě bílá, dokud nejdu do toho obchodu a tam zjistím, že tohle už je skoro černá oproti tomu.
0: No, je to trochu 50 odstínů šedě, ale pořád dobrý ještě. Tak vy, kdo máte na sobě bodky, které už pomalu dosluhujou, tak třeba vyražte dneska si nakoupit nějaký nový hezký, udělat si radost při středě a vzpomeňte si na nás a hlavně takhle, nezapomeňte na tu impregnaci. Je to fakt dobrý, fakt dobrý. A fakt dobrý jsou i další hity Kamarád Be Mine, za malou chvíli, hezké ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ. Na největší

0: 10 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
5: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
4: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
5: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
6: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
7: www.projektantbudoucnosti.cz.
8: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
9: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
8: Vážně?
9: Já mám Lelosy na sobě celý den.
10: Lelosy, too comfortable to take off.
11: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
12: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
13: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
14: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
13: Jedu ale jen na čerpačku.
14: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
15: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
16: Pořád jste tady.
17: Tak to dělají šampioni.
16: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin na Hit Radio.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Faktor.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: 8.57. Tohle je středeční hit rádio Alan Walker Faded. To byl taky poslední song středeční snídaně. My vám chceme poděkovat a hlavně taky připomenout, že dneska v 7.10 soutěž Kdo pak to zvoní. Zvonili jsme, byli jsme v Pardubicích, ale nikdo nám nepřišel otevřít. To znamená, že z 5000 korun, které jsme pro vás měli nachystané, to měníme zítra 6000.
1: A v pátek vám my dva osobně dovezeme 50 000 korun.
0: A to je výhra, cože tam budeme
1: výhra,
0: my dva.
1: No jo.
0: To je výhra. Komplet detaily a registrace na webu hitradio.cz.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
0: Mějte se krásně, budeme se na vás těšit. Zítra bude čtvrtek v 6.
1: Tak ahoj.
0: Čau.
3: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, za chvilku bude 9, pojďme se podívat, kde si dát aktuálně pozor. Mám pro vás dobrou zprávu, teď by vás neměla zdržet žádná vážnější komplikace, nicméně pozor na silnici 4. Na Strakonicku mezi obcemi Volině a Čkyně na úrovni obce Malenice je na vozovce štěrk a olej, tak zpomalte, ať vám to nedej bože neuklouzne. Já vám přeju šťastnou cestu, díky, že nás ladíte i za volantem a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
4: Auta stojí, ale v Hrejkovicích už to jede. Krouhání zelí je v plném proudu. Připravujeme domácí kysané zelí. Více na kysané zelí z Hrejkovic.cz.
5: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
9: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
13: Hezké dopoledne, krátké zprávy má Jana Lipovská. Poslanci by dnes měli schvalovat zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. Proberou i novelu, která umožní veřejnosti přístup k většímu množství údajů o dopravě. Zabývat se mají i například změnami pravidel penzijního spoření nebo růstem důchodů starších penzistů. Plzeňský kraj vyhlásí nové výběrové řízení na stavbu nového pavilonu Klatovské nemocnice. Do první soutěže se nikdo nepřihlásil, kraj proto zvýšil nabídkovou cenu o 100 milionů, zhruba na 650 milionů korun. Částku ovlivnila hlavně cena ropy a stavebních materiálů. Česká armáda zahájila u Vyškova na Moravě a v Lipníku nad Bečvou mezinárodní experimentální cvičení Drone Shield 2026. Zaměřuje se na bezpilotní prostředky a obranu proti nim. V podmínkách reálnému vojenskému nasazení chce prověřovat nové technologie a možnosti jejich propojení. České tenistky porazily na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové Velkou Británii 2-0 na zápasy a postoupily do semifinále. Rozhodující druhý bod dnes získala na tvrdém povrchu v Shenzhenu Linda Nosková, která navázala na výhru Marie Bouskové z prvního zápasu.
14: Hola Center. Autoservis 32-letou tradicí přeje krásný den. Hlinsko 46, České Budějovice. Hola Center, váš spolehlivý servis.
3: Slunce si dneska zahraje na posledního hrdinu léta, než ho podzimní větřík vyzve na souboj. Bude krásně a teplota se zastaví na 18 stupňů.
11: Hit Radio Faktor.
3: S vámi od této chvíle Matyáš a chci vám popřát krásný první podzimní den. Ano, je to tady a přiznám se, že dneska jsem si na vysílání místo kafe uvařil skořicový čaj, abych se tak nějak aklimatizoval. Takže dneska probereme podzim a taky vám připomenu, že se blíží chvíle, kdy vám rozdáme 50 000 korun. Tak si na to počkejte, teď volume doprava, jsou tu hity. Hit Radio. A nebudeme s nimi šetřit, za malý okamžik Ed Sheeran a teď Bar Song. Tak hezké dopoledne, 9 hodin 2 minuty.

Přiznejte se, taky jste se teď na chvilku zastavili? Haleluja, a to dnešní dopoledne začalo hodně na pohodu. No a máme tu oficiálně podzim. Dneska to všechno odstartovalo krátce po 2 hodině v noci. A je teda pravda, že hlavně ráno už je ten podzim docela cejtit. Všimli jste si toho? No tak pojďme se tomu podzimu trošku přizpůsobit. Hele, já bych začal určitě tím, že bych z mobilu vymazal letní lásky, jo? Místo koktejlu si už určitě dejte nějaký grog. Procházka po pláži, tak ta už nepřipadá v úvahu. Teď se brouzdejte ve spadaném listí. No a na Spotify si už nepouštějte letní songy, už na ně zapomeňte. Odteď si do playlistu dávejte spíš nějakou melancholickou Adele. Jako zase pozor na druhé straně, pokud jste milovníci svíček, knížek, čajů a pohody, tak odteď si přijdete na své, jo? Tak vám přeju krásný první podzimní den, doufám, že se máte dobře, díky, že nás ladíte, a tady jsou další hity. Magdalena!

Slovo I love you tam zaznělo asi 150krát. Natasha Bedingfield a These Words. Asi každý z vás slyšel o tom, co se včera dělo před budovami České národní banky. Banka totiž vydala 200 000 kusů výročních bankovek, no a Češi se mohli zbláznit. Někteří stáli dokonce až 14 hodin ve frontě s termoskou v ruce, aby si za 5 000 mohli koupit 5 000. No, já jenom, že u nás můžete mít 5 000 za jedno ráno a nemusíte ani hnout prstem. My vám totiž ty peníze přivezeme rovnou domů, přímo pod nos. To my budeme stát před domem s termoskou v ruce, ne vy. Kdo pak to zvoní pokračuje ve hře už brzy, dokonce i 50 000. A za chvilku si připomeneme ten dnešní výjezd, tak si na to rozhodně počkejte.

0: Hlavně ať otevřou. Kdo pak to zvoní? 100 000ová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7:10 někomu přivezeme cash až domů. Až ke dveřím pod nos. Je to prosté. Registruj se u nás na webu, čekej na zvonek a rychle otevři. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Maxi.
3: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
2: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: trenirkarna.cz
5: Hlášení pro lovce slev.
4: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz Prodoma.
6: Pokrývači a stavební firmy pozor. Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně. Přesně podle vašeho projektu. A navíc za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz. Prodoma.
7: Under Armour makes you better.
8: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1 000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Pro novou podlahu jedině do Lišova. Koberce Strnad Lišov, to je největší výběr podlah skladem v České republice. Stovky dekorů metrážových i kusových koberců, PVC, vinylových a dřevěných podlah či veškerého podlahového příslušenství. Poradíme s pokládkou nebo ji kompletně zajistíme. Stavte se na prodejně v Lišově u Českých Budějovic nebo navštivte náš e-shop podlahylišov.cz. Pro každého dobrá rada, podlahu vždy od Strnada.
12: Randíte?
13: A tohle znáte?
12: Bylo to fajn, ozvu se.
13: Sestěhujem se hned?
12: Zapomněl jsem peněženku.
13: Uděláme si selfiečko?
12: Promiň, volá manželka.
13: Mrkneme do pařížský.
12: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
14: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
15: Elite Date, seznamka pro vztah.
16: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
15: Elitedate.cz
17: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
18: Tomas Arsov v Tetě?
17: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
18: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
17: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
19: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr krystal Karlova koruna kilo za 9,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.
4: Ternu nyní v akci. Vejce M, 30 kusů, za 79,90. Vepřové maso mělněné, 1 kg za 79,90. Ryze české Terno.
0: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
3: Hit Radio.

0: Do francouzštiny se pouštět radši nebudu, takže řeknu, že nám zpíval Matt Gim a za chvilku R.E.M.
1: Kdo pak to zvoní s Hitrádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Aktuálních 5000 korun, to je jako najít poslední kousek čokolády ve skříni, když už jste si mysleli, že žádný nezbyl. Ale v pátek vám přivezeme 50 000 a to už je jako vyhrát celou čokoládovou továrnu. Stačí jediná registrace na našem webu a máme vás v merku. Ostatně, pojďme se teď podívat na to. Pojďme si připomenout, jak probíhal ten dnešní výjezd v rámci snídaně šampionů.
2: Teď a zvoníme. A vy, kdo jste registrovaní, šup ven podívat se, jestli tam náhodou nestojí dva chlapy, jeden drží v ruce 5000 korun.
3: Odpočet začal, zbývá 25 sekund, tak pojďte na to.
4: My koukáme, před chvilkou někdo vyšel ven, ale to pravděpodobně slyšel ráno pro rohlík a pro pochoutkovej salát, protože ten odešel hnedka pryč.
2: A to bych si dál, ale.
3: 12 sekund.
4: Já taky právě, proto jsem to řekl. Kolik?
2: 10 už jenom.
4: Tak to nevypadá úplně nadějně, tady je úplně pusto prázdno z ničeho nic. Ještě před chvilkou tady byl docela provoz. Ale teď to úplně nadějně nevypadá.
3: Teď už Ondro, to určitě
5: Ondro,
3: nadějně ale, nevypadá.
5: Ondro, teďka už to je úplně jedno.
2: Konec!
0: Konec, no, tak dneska to nevyšlo. Zítra tedy ve hře 5000, ale v pátek slíbených 50 000 korun.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: 10:15, tohle byla Shakira a song, který se jmenuje Zoo. A když Zoo, tak samozřejmě naše oblíbená Zoo na Hluboké, kde mimochodem chystají na první říjnový víkend speciální akci. Bude se tam slavit Den zvířat. Program pojede už od rána a těšit se můžete dokonce na komentovaná krmení po celý den. Já tak to doufám, že budou krmit i vidry, protože ty jsou hrozně fajn. Je teda úžasný sledovat, jak oni se před návštěvníky předvádějí. To baví nejen děti, ale samozřejmě i nás dospěláky. Takže Den zvířat v sobotu 3. října v Zoo na Hluboký. Tak za chvilku další hity, mám pro vás Báru Polákovou Nafrněnou a v 10 čerstvé zprávy.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva.

0: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl. Záruční i pozáruční servis štýl. Když chcete budějící štýl, tak jedině Daniel Anderle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle štýl.
2: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
3: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
4: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
7: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
8: Freshness. Our focus.
9: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
10: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
11: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
12: Zlato! Potřebovali bychom už vyměnit ty truhlíky na okně za podzimní výzdobu.
13: Ty myslíš ty krásné suché muškáty, které nepřežily naší dovolenou?
12: Jo, já byla v zahradním světě Melo a tam to září všemi barvami. Mají tam vřesy, dlužichy a spousty podzimních dekorací.
13: Cože, ty už jsi byla v Melu? A to plný auto je...
12: Teprve začátek.
14: Zahradní svět Melo, Protivín a Strakonice. Sledujte nás na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neunikne.
15: Hit Radio Faktor.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: V našem éteru teď doznívá léto. Kato a bude 10. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Dejte si aktuálně pozor na dopravní nehodu, která je v Jindřichově Hradci mezi těma kruháčema na silnici 34, vlastně u sídliště Vajgar. Tak tam zpomalte, počítejte s tím, já vám přeju šťastnou cestu a musím připomenout. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: On air.
1: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
6: Krásné dopoledne, krátké zprávy přináší Jana Lipovská. Na platy v regionálním školství půjde příští rok o téměř 12 miliard korun více než letos, řekl to předseda školských odborů Dobšík. Platy učitelů a pedagogických pracovníků by se měly zvýšit o 6%. Nárůst reálných platů pedagogů bude podle Dobšíka vzhledem k inflaci asi o 3,5%. Plzeňská společnost Škoda JS dnes uzavřela smlouvu s britskou firmou Rolls-Royce SMR na dodávku pohonů pro malé modulární reaktory. Škoda JS tak bude výhradním projektantem a dodavatelem. V jednotlivých případech půjde o dodávku v hodnotě kolem miliardy korun. O přímé vlaky Českých drah mezi Prahou a Opavou je zájem. Dopravce tak zachová rozšířenou nabídku spojů SC Opavan až do prosince, jak potvrzuje mluvčí drah Vanda Rajnochová.
7: Dodatečně zavedené spoje SC Opavan budou v provozu až do konce platnosti současného jízdního řádu, tedy do 12. prosince 2026. Cestující tak budou mít mezi Prahou a Opavou i nadále k dispozici celkem 4 přímé spoje týdně.
6: O tom, kolik spojů budou České dráhy na trase provozovat od nového jízdního řádu, se teprve rozhodne. Přímé vlaky mezi Prahou a Opavou nabízí také RegioJet. Česká boxerka Stella Blažková získá medaili na mistrovství Evropy. Po vítězství 3-2 nad Polkou Emilií Koterskou postoupila reprezentantka do semifinále váhové kategorie do 80 kilo a má jistý minimálně bronz. O finále se v Sofii utká s ruskou Anastasií Demurčanovou.
8: Umíte si auto opravit sami? Tak proč platit za servis? Servis bez servisu. Kompletně vybavená dílna k pronájmu v Českých Budějovicích. servisbezservisu.cz.
0: Dneska první podzimní den, ale vypadá to, že si léto dělá svoji afterparty. Po celý den bude dneska krásně slunce na teploměru 18 stupňů.
5: Hit Radio Faktor.
0: V Budějovicích začala topná sezóna, tak to za chvilku probereme. Ale teď otočíme nejen kolečkem radiátoru, ale i kolečkem volume.

0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Tohle je legendární Cher, song Strong Enough, 10 hodin 10 minut a posloucháte Hit Radio Faktor. První podzimní den je tady, venku po ránu už docela zima, člověk okamžitě sahá po mikině. A tak v Českých Budějovicích začíná topná sezóna. Radiátory se znovu rozehřály po 124 dnech. Teplo z městské teplárny míří skoro do 31 domácností, taky do škol, nemocnic, sociálních zařízení nebo firem. Jenom pro zajímavost, o tom, kdy se začne topit, nerozhoduje kalendář, ale teplota venku. No ale jak to probíhá u vás v kanceláři? Taky se přetahujete o kohoutek. Mám tady Pavla Ferenčíka. Pájo, ty mi to můžeš potvrdit, že jo?
1: Dneska dopoledne.
0: Já jsem ten kolega, který pořád přitápí, dávám ten kohoutek na pětku.
1: Ty máš rád saunu, když je tady teplo, ano, z nás kape ze všech. No.
0: A ty jsi vlastně ten pravý opak.
1: No, já potom přijdu, buď to otvírám okna, stahuju kohoutky. Strašný je to s tebou, Matyáši.
0: A takhle se tady opravdu přetahujeme. Takhle si tu žijeme až do jara, hele.
1: Ale máme se rádi.
0: Ale máme se rádi. Možná to u vás v práci probíhá podobně. Tak jestli vám je zima, tak šup, kohoutek na pětku, pojďte se ohřát. A my si dáme na zahřátí další hity. Mám pro vás právě teď Linkin Park. Hezké dopoledne, díky, že nás ladíte.

0: Tak ne v kanceláři, ne v práci. Teď jsme se ocitli na pořádně rozjetý party. Gabry Ponte. Svátek má dneska Berta, nevím, jestli jste koukali do kalendáře. Já teda osobně žádnou Bertu neznám, ale pravdou je, že u nás na jihu Čech jednu slavnou Bertu máme. Je to tlustá Berta. Oblíbená rocková kapela z Jindřichova Hradce a shodou okolností jsem tlustou Bertu uváděl zrovna teď o víkendu v Trhových Svinech na akci Chrochfest, tak se to jmenovalo, Chrochfest, a pánové vystoupili na závěr jako hlavní hvězda dne. Tak všem Bertám a samozřejmě i té jihočeské tlusté všechno nejlepší.
1: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: Je, schořela mi kulma.
3: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
6: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás. Čtyřkolky Bavorov. Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis. Čtyřkolky Bavorov. Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky.bavorov.cz.
7: Víš, co je na práci nejdůležitější?
8: Když ti dobře a pravidelně platí.
7: Když máš jistotu stálého místa.
8: Když nemusíš daleko dojíždět.
7: Zkrátka, když chceš dobrou práci, pojď do GPN v Trhových Svinech.
8: Přijmeme leštiče s nástupním mzdou přes 40 tisíc. Více na www.práce.vgpn.cz.
9: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
10: Jsem hrdina.
11: Co tady blbneš?
10: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
11: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
10: Vše na 211.cz.
11: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
10: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
12: Když máte chuť na něco rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného, no originálního,
13: tak zajděte do IGY, do Bageterie Bulvár. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Bulvár.
14: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
15: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
16: Stavebniny DEK přináší mega akci. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na DEK.cz.
17: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
18: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
19: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlepší
20: nejlevnější pneu CZ.
21: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Fergie's Black Eyed Peas, song Big Girls Don't Cry a za chvilku důkaz, že to s tou pohodou dneska myslíme vážně. Kabát a pohoda. Kam vyrazit? Někdy si myslíte, že svoje děti znáte dokonale a pak se jednoho dne vrátí domů a vy zjistíte, že vlastně vůbec nevíte, co z posledních pár let dělali. Přesně takové překvapení čeká na jednu ovdovělou pošťačku v české komedii Čika Čeka. Tenhle český film provítají v pátek večer v kině ve Vyšším Brodě, tak se přijďte podívat. A co kdyby vám někdo dovolil na jeden večer strčit nos tam, kam se normálně nesmí? Do laboratoře za vědci k experimentům, u kterých možná ani nevíte, co se přesně za chvíli stane. Právě na tom stojí Noc vědy. Nečeká vás jen povídání o vzorcích a teoriích. Můžete taky zjistit, jak spolu komunikují rostliny, co se děje uvnitř našeho mozku, nebo jak fungují technologie, bez kterých bychom dneska byli úplně ztraceni. V Českých Budějovicích se Noc vědy koná v pátek od 17 do 22 hodin a probíhat bude na více místech, mimo jiné na Jihočeské univerzitě.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Radio Faktor, za chvilku už Alvaro Soler. No a když se řekne podzimní chuť, co se vám vybaví jako první? Mě tam naskočil okamžitě čaj, nebo třeba takový burčák, ale popravdě řečeno, on ani čerstvě upečený štrudl nezní špatně. Nebo taková dýňová polévka, hele. My se teď pokoušíme zjistit, co je tou nejlepší podzimní chutí. Souboj probíhá celý tento týden na našem Instagramu a jste to vy, posluchači, kteří rozhodujete. Tak nezapomeňte hlasovat ve storíčku, ať víme, co si s podzimem spojujete úplně nejvíc.
1: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 000ová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Nazdar brácho, máš problém s mašinou, hoď to za hlavu. VVS Motopísek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz, tak jední stopě zdar. VS Motopísek.
5: Jihočeská univerzita. Jeden den, kdy ji můžeš poznat úplně jinak. Přijď ve středu 23. září na Den s univerzitou do nového sportovního areálu Pedagogické fakulty. Poznej možnosti studia, potkej všechny fakulty a vyzkoušej si nový areál na vlastní kůži. Nepropásni freestyle show Jana Webera a od 16 hodin velké finále. Adam Mišík a Kapitán Demo naživo. Den s univerzitou. Sport, kultura, zážitky a Jihočeská univerzita zblízka. 23. září. Vstup zdarma. Více na jcu.cz.
6: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
7: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Jopi, jopi, jopi, milujem jogurty a jsme úplně nadšení, že máme jogurty mražený.
11: Mražené jogurty Jopi chutnají úplně každému.
12: V prodejni Jopi v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
13: Lentilky, čokoládu, jahody. Mňam!
12: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
11: Hledejte červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
10: Jopi, Jopi, Jopi.
14: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami

0: Péče o to nejcennější, co máte.
1: Tak co, Karle, už bydlíš?
2: Já ani mi nemluv. Projekt stojí za stavba je a já už jsem z toho úplně...
1: Abyste nemuseli pípat, volejte Delnet. Když elektrikáři, tak Delnet. www.delnet.cz.
3: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Edušo zrnkovou kávu kilogram, dva druhy za 279,90 a jablko Gala Česká farma, jeden kilogram za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
3: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
4: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
3: Stylový, pevný, bez keců.
4: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
3: Když už bydlíš, tak pořádně.
4: Deflé. Dvě E na konci.
5: Hit Radio Faktor.
3: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: divoký byl znamení, no a to časové znamení za chvilku oznámí 11 hodin. To nám to ale příjemně utíká, co? Krásné dopoledne. Zdravíme taky za volant, nejlepší dopravní servis na jihu Čech a bohužel máme tady hlášenou dopravní nehodu. Zpomalte prosím vás na silnici 39 u Dolního Třebonína, je to na Českokrumlovsku, došlo tam k vážné dopravní nehodě. Osobák versus dodávka na místě složky IZS. Šťastnou cestu, vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Auta stojí, ale v Hrejkovicích už to jede. Krouhání zelí je v plném proudu. Připravujeme domácí kysané zelí. Více na kysané zelí z Hrejkovic.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl. To se vyplatí.
3: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
1: On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
7: Hezké dopoledne, krátké zprávy má Jana Lipovská. Na severní polokouli dnes začal astronomický podzim. Slunce vstoupilo do znamení Vach a nastala podzimní rovnodennost. Den a noc mají díky tomu téměř stejnou délku. V den podzimní rovnodennosti vychází slunce přesně na východě a zapadá přesně na západě. V českobudějovickém sportovním areálu Složiště by mohla vzniknout první rychlobruslařská hala v Česku. Byla by součástí sportovního komplexu, který tam má vzniknout. Pokud nebude mít kraj podporu státu, připraví areál bez rychlobruslařské haly. Ceny pohonných hmot zůstávají pod dohledem státu. Vláda kvůli jejich růstu znovu zavádí regulaci marží čerpacích stanic. Co mohou očekávat řidiči, vysvětluje ekonom Lukáš Kovanda.
8: Snížení cen nafty výrazně pod 50 korun za 1 litr, ale rozhodně nemohou čekat, že by se cena nafty snížila výrazně, protože ta daň bude snížena včetně DPH zhruba 2 koruny a 40 heléř.
7: Regulace začne platit od 1. října a zatím potrvá do konce měsíce. Tenistka Barbora Krejčíková odvrátila na turnaji v Singapuru proti Friedzamové z Německa 2 matchboly a po výhře ve 3 setech postoupila do 2. kola. Její další soupeřkou bude obhájkyně titulu Mertensová z Belgie.
1: Hola Center. Autoservis 32-letou tradicí přeje krásný den. Hlinsko 46, České Budějovice. Hola Center, váš spolehlivý servis.
0: Ráno sice už zima, ale přes den si jedeme ve stylu babího léta. Dneska bude slunce šajnit po celý den a v maximech to hodí příjemných 18 stupňů.
1: Hit Radio Faktor.
0: V Budějovicích budeme možná mít něco, co nikde jinde v Česku nenajdete. Já vám za chvilku řeknu víc, teď hity pro vás. Pitbull a Neo.
9: Hit Radio. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pit

Damiano David a song pod názvem Next Summer. No tak bohužel, na to další léto si budeme muset ještě dlouho počkat. Hezké první podzimní dopoledne. Představte si, že Budějovice by mohly mít něco, co zatím nenajdete nikde jinde v Česku. První krytou rychlobruslařskou halu. Takže Sáblíková nebo Metodě Jílek, ti všichni by se mohli jezdit potrénovat, to by bylo super. Tahle rychlobruslařská hala by mohla vyrůst na složišti, kousek od Českých Budějovic, kde už je v plánu sportovní areál. Mluví se o atletické a florbalové hale nebo o novém 50-metrovém bazénu a vedle toho by mohla stát právě zmíněná krytá rychlobruslařská hala. Tak uvidíme, jestli se tenhle ten projekt dotáhne do konce. Jestli ano, mohl by celý areál fungovat zhruba za 5 let. Jo, ono nenadarmo se říká, že Budějovice jsou městem sportu. Teď Xindl X a Mirka Miškechová.

0: Když slyšíte jakýkoliv jeho hit, tak vám vždycky naskočí taková ta příjemná husí kůže. Luis Capaldi. Asi to znáte, dostat dneska děti od mobilu není úplně jednoduchý úkol, ale večkyni teď mají nové lákadlo, které je donutí být aspoň chvíli offline. Je to, prosím vás, kosí stezka, která začíná v zámecké zahradě, měří asi 700 metrů a po cestě potkáte 8 budek. Vždycky se u každé zastavíte a dozvíte se, jaký pták by v ní mohl bydlet a dokonce si pustíte i jeho hlas. Takže vlastně taková zábavná a naučná stezka. Takže čkyně, i tam by mohly vést vaše víkendové kroky. Za chvilku u nás na Hitradio Faktor Offenbach.
1: Hitradio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. 90. non-stop, to je nové Hitradio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
2: S mým hlasem mi pomohla AI. Puf, puf, mňau. Pejsek, kočička, ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez páníčka. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
3: Lásko, jaký bys chtěla auto?
4: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
3: Ale já myslel, jakou barvu.
4: Barvu? Já tak to nevím.
3: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
5: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
9: Nemocnice není jen místo, kde se léčí. Je to místo, kde každý člen týmu hraje důležitou roli. A právě teď hledáme nové kolegy, radiology, internisty, chirurgy či zubaře a všeobecné sestry. Takže pokud chcete pracovat v moderním prostředí a být součástí Nemocnice roku 2025, přidejte se k nám.
8: Nemocnice Strakonice. Vaše budoucnost může začít právě tady. Více na nemst.cz.
10: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
11: Trhové sviny beru jako bránu do Novohradských hor. A zvu vás k návštěvě našeho regionu. Jsme město s tradiční bohatou kulturou. Každoročně přinášíme hudební festival Karel Waldau, svinenské čtení, a velmi pyšní jsme na dlouholetou tradici ochotnického divadla. Naše město se pravidelně objevuje mezi místy, kde se v České republice nejlépe žije. Naše město netvoří domy ani ulice, ale tvoří ho lidé, kteří zde žijí.
12: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
13: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
14: Leze, leze, bože, leze. Nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
15: Sunex.
14: Sunex.
15: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
16: čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás. Čtyřkolky Bavorov. Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis. Čtyřkolky Bavorov. Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky.bavorov.cz.
5: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
17: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
5: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
17: Stylový, pevný, bez keců.
5: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
17: Když už bydlíš, tak pořádně.
5: Deflé. Dvě E na konci.
18: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
19: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

Tohle je tak krásně smutná píseň. Harry Styles a Hydrádio Faktor. No a teď nás čeká jeden velmi významný hudebník. A on to není jenom hudebník, on taky skládá, zpívá, umí být v roli DJe, skvěle fotí, taky je aktivistou za práva zvířat. Prostě jeho životopis je velmi rozsáhlý. Řeč je o Mobim, který má narozeniny v ten nejméně populární den, nedávno to bylo, 11. září. Pojďme ale k tomu focení, to je docela zajímavý, protože on se tomu věnuje od dětství. Tehdy mu věnoval foťák jeho strýček, fotograf deníku New York Times. V 17. si dokonce Moby doma vybudoval vlastní temnou komoru, kde vyvolával fotky. A jednou si dokonce fotil svůj vlastní život na turné. Takže z hudebníka se na chvilku stal člověk za objektivem, který dokumentuje všechno, co se kolem něj děje. Já mám pro vás jeho slavný hit Extreme Ways, který si právě teďka zahrajeme, a je to pozvánka na náš večerní hudební speciál. Hrajeme vám to nejlepší z uplynulých dekád. 80, 90 a songy z nového milénia. Tak rozhodně poslouchejte. Tady je Moby!

0: Hydrádio Faktor, Rose a Bruno Mars. Skoro 11:45 a to je chvíle, kterou v práci všichni milujeme, protože přijde obědová pauza. Mimochodem, zrovna tady čtu, že až 37% lidí věří, že je jejich práce absolutně bezvýznamná. Máte taky ten pocit? Já si to třeba nemyslím. Stačí vám totiž pustit nějaký skvělý song, který se vám líbí a hned je spokojenost. Hned vím, že to má smysl. Musím se Tak třeba tenhle skvělý hit, Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si, zahrajeme si ho už za chvilku a ve 12 hodin kolega Jirka Pelnář a středeční srdcovky.
1: Nejlepší víkend v českém éteru.
2: Dobré ráno.
1: Ráno vám řekneme, co se děje, kvaření vás zasypeme tou nejlepší náladou a největšími hity a po obědě si užijeme ten nejlepší víkend na jihu Čech. Víkend je lepší s Hitrádiem.
3: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza, cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
4: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude a barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
3: No, evidentně každý ne, ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
4: To asi jo, no.
3: Hele, to video bylo super, v tom třídění jsme prej fakt dobrý.
4: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
3: Ja, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
4: Tak to je slušný.
3: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
4: A to je jako kolik?
3: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
4: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
3: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
4: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
10: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
11: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
10: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
11: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách, po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
12: Jsme firma FL Brány. Český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
13: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
14: Randíte?
15: A tohle znáte?
14: Bylo to fajn, ozvu se.
15: Sestěhujem se hned?
14: Zapomněl jsem peněženku.
15: Uděláme si selfiečko?
14: Promiň, volá manželka.
15: Mrkneme do pařížský.
14: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
16: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
17: Elite Date, seznamka pro vztah.
14: Elite Date?

0: doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Bulvár.
1: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
2: Hit Radio Faktor.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Dopolední provoz komplikovala nehoda mezi Budějcem a Krumlovem, kousek za Afrikou na křižovatce na Třebonín, a pozor, taky mezi Dubným a Čakovem. Tady se potkali dva osobáky. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
3: Auta stojí, ale v Hrejkovicích už to jede. Krouhání zelí je v plném proudu. Připravujeme domácí kysané zelí. Více na kysanezelí.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
5: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na 2 a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na dek.cz.
7: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Začíná astronomický podzim. Slunce ve 2 ráno vstoupilo do znamení Bach a nastala podzimní rovnodennost. Den a noc mají dnes zhruba stejnou délku. Po ochlazení se oteplí prodloužený víkend a příští týden může přinést babí léto s polojasným až jasným nebem a teplotami nad 20 stupňů. Rána ještě zůstanou chladná. Úřad vlády potvrdil úterní návštěvu italské premiérky v Praze. Tématy schůzky předsedy vlády Andreje Babiše s Giorgio Meloni budou spolupráce mezi zeměmi, víceletý rozpočet Evropské unie nebo bezpečnost. Návštěva se odehraje 29. září v podvečer. Škeble na slapech dál potřebují zachránit kvůli poklesu hladiny. Jich zůstává velké množství na odkrytých březích přehrady. Do jejich přenášení zpět do vody se proto zapojují také dobrovolníci. Doplňuje mluvčí Českého svazu ochránců přírody Zuzana Kučerová.
10: Je potřeba každou oblast projít a škeble vrátit do vody ideálně 1 za 2 dny. Proto prosíme všechny, zejména místní obyvatele nebo spolky, aby pokud mohou i v týdnu zajít na obnažení břehy slapské přehrady, tak učinili a škeblím pomohli.
9: Detaily najdeme na webu Českého svazu ochránců přírody a teď se ještě podíváme k nám.
2: Sucho začíná tvrdě dopadat na jihočeské chovatele skotu. Kvůli nedostatku krmiva plánují někteří z nich zmenšit stáda o 10 až 30%. Někde může být úbytek ještě větší. Situaci zhoršila slabá letošní úroda trávy. První seč byla v některých částech kraje až o 2/3 nižší než loni.
3: Umíte si auto opravit sami? Tak proč platit za servis? Servis bez servisu. Kompletně vybavená dílna k pronájmu v Českých Budějovicích. servisbezservisu.cz.
2: Na jihu se dneska odpoledne užijeme slunce do sytosti, vydrží s námi polojasno, přeháněk se bát nemusíme a naměříme i 18 stupňů.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
11: Je 12 hodin, 2 minuty, začínají nám dnešní středeční srdcovky a když je středa, tak si to uděláme hezký. I hezky. Dáme si Doktor Albana, dáme si hity, který jste si pouštili doma, když si na počítači ještě ve Vinampu. 5 legendárních hitů a ten 6. opět na vaše přání. Tohle je rok 1992 a pokud vám teď sami půjdou takhle ruce nad hlavu, tak se není čemu divit. Jo, už jste životem zkušení, ráno vás bolí záda, ale pamatujete skvělý léta. Tady jsou 90ky na Hit Rádiu, já jsem Jirka, užívejte den. It's my life, take it or leave it, set me free. What's that crap, I know it all, I got my whole life, you got your own.

0: Doktor Alban. Mimochodem opravdu jako skutečný zubař.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Je to tak, je to zubař, respektive byl to zubař, dokonce i měl jeden čas svoji vlastní jako ordinaci, ale do toho tak hrával na diskotékách a nakonec zjistil, že prostě je mu to blíž, no. Tak se vydal tímto směrem a my jsme za to strašně rádi, zaplať pánu za to. Tak zdravím mimochodem právě teď na každé zubařské křeslo, ať už jste u zubaře nebo na dentální hygieně, tak ať vás to moc nebolí. My si dáme další srdcovky, ale teď tady koukám akorát na WhatsApp Vitrádia 777-937-777. Hned tady mám první zprávu. Čau Jirko, ty kráso, it's my life, úplně se vidím na té diskotéce, když tohle začalo hrát už nad ránem a lidi se ploužili po parketu, jak zákon káže. To mi trošku jako připomíná zásadní jako věc, kterou teď momentálně Gen Z vůbec nezná. Gen Z, já se přiznám, že se v tom moc jako neorientuju, ale je to prostě, pojďme tomu říkat, dnešní mládež. Tak dnešní mládež, než jde ráno do práce, když už mají jako po škole, tak než jde ráno do práce, anebo při nejhorším ještě do školy, tak většinou jdou na nějakou maču a nevím, co všechno, jo. My 3 hodiny předtím, než jsme šli do práce, tak jsme byli na tom tanečním parketu, stančili na stole a byli jako úplně v jiném světě. A pak jsme kolikrát opravdu jako rovnou šli do práce. Tak to už se dneska moc neděje. Tak pojďme i na to zavzpomínat a na druhou stranu i trošku zvolnit tempo. Jo? Ještě si dáme dneska některé klasiky. Předtím srdcovka číslo 2, Alicia Keys.

Druhá srdcovka pro středeční den, Alicia Keys, No One. A myslím, že nezažil vlastně asi jako to, co jsme zažívávali my z dnešní doby. O tom jsme se bavili před chviličkou a důkaz je třeba tady na WhatsAppu zpráva od Davida, který píše: Čau Jiří, jo, to byly časy, suročník 1987. No jo, ale zase kocovina netrvala dva dny a taky nebyly potřeba týden v lázních. Tři hoďky spánku stačily a po cestě do školy ještě s trochou štěstí se našel v jedné kapse poslední dvě cigára, zapalovač a stovku a ve druhé nedojezený gyros v bulce. Vlastně. Ale takhle, shodneme se, že jako nejlepší naše večery z našeho mládí, tak ty většinou začínaly větou: tohle sorry, nemůžu. Já jdu ráno do práce. Anebo já ráno vstávám do školy. Tak tady máte East 17.

0: Tak co dámy, měli jste East 17 v pokojíčku na plakátu z Bravíčka? To byly časy. Tak tady máte ode mě dneska jako takový malý dárek. Vždyť je středa, člověk se má dělat radost každý den a ve středu obzvlášť. Cesta kolem světa Around the World a boyband East 17. Třetí srdcovka.
1: Největší hity. Největší srdcovky.
0: A my pokračujeme dál. Vzpomínáme i na WhatsAppu Hitradia 777-937-777 na naše legendární večírky, které jsme prožívávali. Shodneme se na tom, že prostě vždycky, jakmile druhý den se někam ráno mělo vstávat, jít do práce nebo do školy, tak to vždycky byly prostě ty nejzásadnější večery. Mám tady hlasovku.
2: Ahoj Jiříku.
0: Nazdár.
2: Jo, tak teď jsi mě vrátil úplně fakt jako zpátky do 90. Kdy jsme přesně chodili na diskotéky, kolikrát z diskotéky rovnou do práce. Pak jsme chodili na vývary a párek z hořčicí, aby jsme přežili ten den. To byly časy. A pamatuju se, nevím jak třeba v Praze nebo jiných městech, ale u nás na vesnici bejvávaly diskotéky s překvapením půlnočním a většinou to byl striptease. Super, fakt dneska úplně úžasný.
0: Já děkuju moc za tuhle krásnou hlasovku. Já jsem rodilý Plzeňák a tam jsme taky měli teda diskotéky s překvapením, taky byl striptease a většinou to byl vždycky někdo z mých ožralých kamarádů, teda, ale nikdo ho nechtěl vidět a nikdo mu za to nikdy nezaplatil. Dáme si rok 1984, další famózní srdcovka, Bruce Springsteen.

Bruce Springsteen, 80 na Hit Radio. Musím do toho takhle rychle vstoupit. Monča poslala skvělou zprávu, když vzpomínám vlastně jako na svou pubertu a na to, jak jsme s Pařby rovnou chodili do práce. Tak ještě, že naši kluci nejsou po mně a jsou o víkendu večer doma. To píše spokojená máma, přesně. Takhle jako většinou nezačínají ty věty. Jo, já v tvých letech. No a teď, hele, na rovinu, vzpomínáte si na tuhle srdcovku? Už mi nevolej, to je klasika, co? Nech mě být. Tak tady máte v plný kráse. Na Hit Radio.

0: Holky, už mi nevolej, rok 1999.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Myslím, že dámy jste si teď určitě při této písni, při této srdcovce vzpomněli alespoň na jednoho bývalýho, kterýmu jste říkali, hlavně už mi prosím nikdy nevolej. Jo, i taková je naše puberta, i takové je naše dospívání, takový je život a takové jsou srdcovky. Máme 5 srdcovek za sebou, ještě jedna nám zbývá, ta je na vaše přání. Jakou byste chtěli slyšet? Dejte vědět na 777-937-777, pošlete zprávu, pošlete hlasovku, to nechám na vás. Dáme si za chviličku jeden hit a hned po něm, tedy konkrétně po Pink, tak dáme srdcovku na vaše přání. Těším se na váš výběr.
2: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. To pak to zvoní. Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. To pak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
3: Maxi.
4: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
3: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
6: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
5: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
6: Stylový, pevný, bez keců.
5: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
6: Když už bydlíš, tak pořádně.
5: Deflé. 2 E na konci.
7: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
11: Radíte?
12: A tohle znáte?
11: Bylo to fajn, ozvu se.
12: Sestěhujem se hned?
11: Zapomněl jsem peněženku.
12: Uděláme si selfiečko?
11: Promiň, volá manželka.
12: Mrkneme do pařížský.
11: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
13: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
14: Elite Date, seznamka pro vztah.
15: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
14: Elite.cz.
16: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
17: Freshness. Our focus.
18: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích a Biologické centrum Akademie věd uvádí Noc vědy. Všechno začíná zprávou, signálem, otázkou. Komunikují lidé, zvířata, rostliny, buňky i technologie. Ale dokážeme jejich řeči skutečně porozumět. Přijďte v pátek 25. září objevovat, zkoušet a žasnout. Nahlédněte do světa vědy, který k nám promlouvá na každém kroku. Noc vědy v Českých Budějovicích. Vstup zdarma. Více na nocvědy.cz a na Facebooku.
19: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Autosalon je zpět. Safari Resort Hluboká Uborovan už tento víkend 26. a 27. září. Více než 70 různých automobilových značek, testovací jízdy, soutěže pro děti i dospělé, vstup zdarma.
2: Halo!
1: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
20: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
20: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio Pink, a to přesně ve 12 hodin a 34 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Dáme si další srdcovku, dáme si tentokrát 90. léta a bude to srdcovka na přání. Ale zkusím k tomu napojit co nejvíc i vzkazů. Mimochodem, Marťa si napsala o tuhle srdcovku. Slíbil jsem, že si ji dáme určitě. Je to vlastně jako hrozně hezká věc. Vy možná budete znát i v češtině. Mě baví tenhle ten originál, který je od jednoho hudebníka, který se jmenuje Beck. Je to hit, který nahrál v roce 1992, ale až v roce 1993 tak ji vydal. A mám tady zprávu od Tomáše. Čau, pustám nějaký devadesátky, co se opravdu moc často nehrajou. Díky moc. Další zpráva. Nemáš tam i trochu country? Zdravíme s holkama z práce. A ještě je tady i jedno přání, a to mě taky jako baví, který je pro manžela. A ty to jenom tady musím najít, protože to tady někde bylo a úplně jsem to ztratil. Už to tady mám. Můžeš prosím popřát mému manželkovi Martinovi k dnešním narozeninám, že mu přeji všechno nejlepší, manželka Eva. Já bych mu popřál všechno nejlepší, ale to on už má, Evi, tebe. Tak manželku, všechno nejlepší k narozeninám. A my si dáme tedy rok 1993 a tuhle srdcovku, která se opravdu v rádiu nehraje. Je to škoda. O toho jsou tu srdcovky.

0: Miley Cyrus tady zpívá o konci světa, to, že pro tuto chvíli, pro dnešek končí srdcovky, to není konec světa. Zítra budou zase, zítra ve 12 hodin a my pokračujeme dál na Hit Radio. S vámi stále zůstává Jirka Pelnář, čeká nás vtipné odpoledne, protože ve dvě nás čeká naše ruleta dvojsmyslů, jako každou středu, takže opět vstoupíme na tenký led a zjistíme, co si český éter ještě může dovolit a co už je možná trošku za hranicí, ale nás to baví. Zatím nám to ještě nezrušili, takže ruleta určitě dneska bude ve dvě hodiny. Za chviličko taky nejnovější zprávy a do té doby Lady Gaga, Lost Frequencies, taky Poetika, takže další skvělá hudební společnost. Tak buďte s námi, buďte zítra rádi.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hroznové víno bílé 500 gramů za 22,90 a jeho české trvanlivé mléko plnotučné v Byla klubu za 9,90 pouze ve středu. Byla. To dobré začíná u nás. Když potřebujete brýle, tak
2: Bob Optik.
1: Když kontaktní čočky, tak
2: Bob Optik.
1: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
2: Bob Optik.
1: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
2: Bob Optik.
1: České Budějovice, doktora Stejskala 2 nebo Příbram, Čechovská 55. Více na popoptik.cz.
3: Na velikosti záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: V Ternu nyní v akci. Vejce M, 30 kusů za 79,90. Vepřové maso mělněné, 1 kg za 79,90. Ryze české Terno.
5: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
6: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
7: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
6: Podpořte své zdraví.

0: Jsme u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
4: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
5: Jopi, jopi, jopi, milujem jogurty a jsme úplně nadšení, že máme jogurty mražený.
6: Mražené jogurty Jopy chutnají úplně každému.
7: V prodejni Jopy v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
8: Lentilky, čokoládu, jahody. Mňam!
7: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
6: Hledejte červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
5: Jopy, jopy, jopy.
0: Hit

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Závěru středečního poledne Lady Gaga Abracadabra. No, to je kouzlo. Oběd je pryč. Před námi 13. hodina a nejnovější zprávy. Lucie, ještě předtím pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči pozor na Písecku. Silnice 138 mezi Oslovem a Zvíkovským Podhradím se došetřuje nehoda dvou osobáků na hrázi rybníka Dejmov, tak opatrně a šťastnou cestu. Kdyby cokoliv, vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
2: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
4: Tomas Arsov v Tetě?
3: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
4: Vybrané produkty Tomas Arsov, nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
3: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Unie státních zástupců se stejně jako už dříve Soudcovská unie a Česká advokátní komora ohradila vůči výrokům premiéra Andreje Babiše o české justici v souvislosti s jeho případem Čapí hnízdo. Výroky předsedy vlády o vedení politického procesu jsou podle žalobců nepodložené a ohrožují důvěru v právní stát. Prezident Petr Pavel odpoledne našeho času vystoupí s národním projevem na zasedání valného shromáždění OSN. Věnovat by se v něm měl především rizikům spojeným s rozvojem nových technologií nebo nutnosti reformovat OSN. O kontroly komínů je na začátku topné sezony velký zájem. S rostoucí poptávkou ale přibývá i podvodníků. Jde většinou o organizovanou skupinu, která v obci rozdává letáčky do schránek a nabízí výhodnou cenu. Pokračuje mluvčí společenstva komíníku Martin Zeman.
3: Lidé se jim ozvou a oni přijdou třeba za týden a ty kontroly provádějí nekvalitně. Doklad, který vystaví, nesplňuje náležitosti zákona, ale hlavní důvod toho je nafingovat vlastně závady a nabízet vložkování komínů.
2: A právě na vložkování komínů podvodníci vydělávají. Teď se ještě podíváme k nám.
4: České Budějovice by mohly mít první rychlobruslařskou halu v Česku. Vzniknout má na Složišti jako součást nového sportovního areálu s atletickou halou a olympijským bazénem. Jihočeský kraj teď čeká, jestli projekt podpoří stát. Pokud ano, hotovo by mohlo být za 5 let.
5: Hola Center. Autoservis 32-letou tradicí přeje krásný den. Hlinsko 46, České Budějovice. Hola Center, váš spolehlivý servis.
4: Jdeme na počasí, dneska bez deštníků, přehánky se o slovo přihlásí až zítra, ve středu vydrží polojasno s teplotami do 18 stupňů.
0: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
6: Středeční odpoledne nám pokračuje dál. Já vím, že srdcovky už jsou za náma. Srdcovka na přání taky je pryč. Ale ještě jsem tady na WhatsAppu Hit Rádia 777-937-777 objevil zprávu, kterou píše Adrej a píše: Ahojky Jirko, prosím, zahraj mi něco pěkného. Dnes mám narozeniny a jsem nemocná. Chřipka. To už bohužel začíná být taková narozeninová tradice. Tak prosím něco na zlepšení nálady. Děkuji a přeji ti krásný den. Adriana. Tak děkuji za přání krásného dne. Narozeninový dort málo kdo spoukává, takže na něj kýchne. Ho rovnou uhasí, to je pravda. Ale je fakt, že jestli je něco, co vyžene bacily z těla, tak je to ta dobrá nálada. A jestli něco umí zlepšit náladu, tak je to hudba. A za mě je to melodie, která vás donutí zavřít oči, zapomenout na celý svět kolem vás a vrátí vás v čase do doby, kdy vám bylo dobře. A přesně tohle podle mě splňuje hit z roku 2001, který posílám Adri tobě a taky vám, kdo máte chřipku. Jsme Hit Radio, tohle je Gigi D'Agostino.

0: Horká novinka od Sebastiana, Barcelona ve čtvrt na dvě tady u nás na Hitrádiu. Ano, Barcelona a novinky. To mi připomíná Barcelona ve Španělsku, horká novinka, my taky máme novinky ve fotbale. Máme nově španělského trenéra, našeho fotbalového nároďáku, a poprvé ho můžeme vidět už tento víkend. Česko začíná svoji cestu v Lize národů, a to ve skupině smrti. Máme Chorvatsko, Anglii, Španělsko. Nádhera, nádhera. Pro nás, pro fanoušky, pro kluky na hřišti, to bude trošku řehole. O to větší podporu z tribun, ale budou samozřejmě potřebovat. A tím se dostáváme k tomu, co vám chci říct. Přijďte na zápas, pojďte fandit, pojďte si to užít. Budeme tady mít opravdu fantastickou zaprvé atmosféru, ale zároveň i fantastický tři týmy. Teď teda dva, ten další až za nějakou dobu. Budeme hrát ve Fortuna Aréně. V sobotu hrajeme proti Chorvatsku, v úterý večer potom proti Anglii. A pozor, v průběhu domácích zápasů bude přímo před arénou taky Repre Fan Fest. Budou autogramiády hráčů, můžete zajít na otevřený trénink českého týmu. To je skvělý. Užít si zábavu v partnerských zónách a všechno je to zdarma. Repre Fan Fest bude každý den od 26. až do 29. září, což je horká novinka, vždycky to bylo jenom v den zápasu. Tak teď i mezi zápasy, to znamená v neděli a v pondělí, tak můžete vyrazit taky. Já se na vás budu těšit mimochodem v neděli v Repre Fan Festu, ale jinak v sobotu a v úterý, jak jinak, než přímo na stadionu s mikrofonem u hřiště. Tak doražte, bude to stát za to. Těšíme se.
1: Partnery reprezentace jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.

0: Britney Spears s hitem Every Time. Ve 13 hodin 25 minut na vteřinu přesně. Posloucháte Hit Radio. Dneska máme středu, je rok 2026. Pomalu ale si nám končí září. A taky se nestačíte divit, jak je všude všechno drahý. Komplet. To je vlastně jako nic není levnýho. Předvolební sliby holt nějak nevyšly a začíná se pomalu, ale jistě nahlas mluvit o další krizi, která nás čeká. Tak alespoň jedna dobrá zpráva je, to jsem pro vás našel, tady na Hit Radio máme dobré zprávy, tak našel jsem, že dneska se to schválilo, že se nebudou zdražovat dálniční známky, že i v dalších letech budou drahý jako doteď. To znamená roční 2570, pak je tam 30denní za 480, 10denní za 300 a jednodenní za 230 Kč. Takhle to dál bude. Jestli je to už teď drahý nebo ne, tak to je samozřejmě jiná otázka. Na druhou stranu, když už to člověk zaplatí, tak je dobrý, aby aspoň po té dálnici jel, ne? Já občas mám pocit, že tam jdu akorát zaparkovat a dneska třeba, když jsem jel do práce, tak jsem z ní dvakrát musel sjet, objíždět to po starý, abych se na ní zase třikrát mohl potom vrátit, nebo kolikrát, abych se dostal do práce. Takže když už za to člověk konečně zaplatí, tak aspoň ať po ní můžeme jezdit. No. Tak ale, jak říkám, alespoň trošku dobré zprávy, že příští rok by dražší být neměl. Ale to je za rok, tak uvidíme.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Když potřebujete brýle, tak...
3: Pop, optik.
2: Když kontaktní čočky... Tak.
3: Pop, optik.
2: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak.
3: Pop, optik.
2: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
3: Pop, optik.
2: České Budějovice doktora Stejskala 2 nebo Příbram Čechovská 55. Více na popoptik.cz.
4: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl. Záruční i pozáruční servis štýl. Když chcete budící štýl, tak jedině Daniel Anderle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle štýl.
5: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
6: Knihovna Maitreya.
7: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
6: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
8: Nyní i jako audiokniha.
9: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
10: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s Gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
11: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
12: Tiskne, kopíruje, skenuje.
11: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
12: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
13: Tisknu levně CZ.
14: Náplně hned.
15: Jsem hrdina.
16: Co tady blbneš?
15: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
16: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
15: Vše na 211.cz.
16: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
15: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
17: Nové vydání magazínu Reportér.
14: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
17: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
14: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
17: A k tomu spousta dalšího čtení.
18: Vytvořeno s použitím AI.
19: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
20: U nás má budoucnost průměr 1,8 metru. Jsme GPN a hledáme schopného seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který ví, že pořádná práce má pořádný rozměr. Více na www.gpn.cz. Trhové sviny.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Podzim je skvělý s Hit Radiem. Když se probudíte do mlhavého rána a víte, že i tak to bude skvělý den. Takhle zní podzim s námi. Hit Radio. Zlepši si náladu.

Na Hit Radio anglický DJ Jonas Blue a Hit Rise. Když šel Jonas Blue do první třídy, tak skupina Roxette vydala svůj megahit June Afternoon. A to je přesně hit, který si dáme teď tady u nás na Hit Radio. A já jenom připomínám, že tento týden v pátek tak vám rozdáváme 50 000 korun na ruku. A to v naší hře Kdo pak to zvoní ve snídaní šampionů. Zítra ráno, pokud nám otevřete dveře, tak je tam 6 000. Ale v pátek je to opravdu 50. Podrobnosti na našem webu. Teď Roxette.

0: Neil Diamond a Two Friends na Hit Radio ve 13 hodin 43 minut. Dneska máme středu a je podzim. Ano, spát jsme šli v létě a probudili jsme se na podzim. Slunce ve 2 hodiny ráno a 5 minut vstoupilo do znamení Vah a tak nám nastane podzimní rovnodennost. Takže pokud máte chuť už na podzimní náladu, na trochu podzimní depky, na podzimní svetr, podzimní dýňové laté, tak je to naprosto v pořádku, protože od dnešního dne už oficiálně tady začíná váš čas. Všechno je to v pořádku, až na tu depku, to já teda osobně nepodporuju, a tak tady na Hit Radio dělám i všechno proto, aby vás ta depka letos na podzim nechytla. Tak si dáme další hity, jako například od Leony Don't Worry. Prostě nedělejte si starosti. To je inspirativní hit na podzim. Je 2:45, já jsem Jirka Plnář, vy posloucháte Hit Radio a ve 2 hodiny nám začíná pro pobavení i ruleta dvojsmyslů.
1: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Nazdar, brácho. Máš problém s mašinou? Hoď to za hlavu. VVS Motopísek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jedný stopě zdar. VS Motopísek.
3: Zlato, potřebovali bychom už vyměnit ty truhlíky na okně za podzimní výzdobu.
4: Ty myslíš ty krásné, suché muškáty, které nepřežily naší dovolenou?
3: Jo, já byla v zahradním světě Melo a tam to září všemi barvami. Mají tam vřesy, dlužichy a spousty podzimních dekorací.
4: Cože, ty už jsi byla v Melu? A to plný auto je...
3: Teprve začátek.
5: Zahradní svět Melo, Protivín a Strakonice. Sledujte nás na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neunikne.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: S inteligentní elektroinstalací od firmy Delnet můžete zažít doma úplně cokoliv. Klidně i vůni přírody. Když elektrikáři, tak Delnet. www.delnet.cz.
9: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
10: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
11: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz.

0: zajistíme. Stavte se na prodejně v Lišově u Českých Budějovic nebo navštivte náš e-shop podlahylišov.cz. Pro každého dobrá rada, podlahu vždy od Strnada.
1: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz. Freshness. Our focus.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nico Santos a Fastboy na Hitrádiu 13 hodin 8:50 minut. Lucie má pro nás připravené nejnovější zprávy. Ještě předtím pro vás máme aktuální info z dopravy.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Připomínám, že na Táborsku je ode dneška zavřený železniční přejezd mezi Horkami a Větrovy. Kvůli opravě tudy neprojedeme do 2. října. Objížďka vede přes Slapy a Ragimovice u Želče. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
10: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Dálniční známky pravděpodobně nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat. Sněmovna dnes schválila hlasy koalice vládní novelu se zrušením každoroční valorizace jejich cen. Opozice mluvila o populismu. Předlohu poslanci doplnili o úpravu platnosti jednodenní známky. Platit by měla 24 hodin od jejího zakoupení. Moderní technologie mají získat větší prostor ve zdravotnictví. VZP chce usnadnit jejich cestu do běžné péče, kde mohou pomáhat s diagnostikou, vzdáleným sledováním pacientů nebo organizací péče. Mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.
11: S technologickými novinkami se VZP už dnes mohou hlásit univerzity, vývojáři i startupové firmy. VZP očekává, že by příští rok mohly díky tomu přibýt desítky nových technologií ve zdravotnictví.
10: Na jejich zavádění VZP už vyhradila 300 milionů korun. S kvalitou vzdělávání ve své škole je spokojena více než polovina středoškoláků. Nejčastějším důvodem k nespokojenosti je to, že výuka neodpovídá reálnému životu a látka není podávána zábavně. Ukázal to vzdělávací program Jeden svět na školách. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Šťastný konec mělo pátrání po 95-letém seniorovi na Táborsku. Muž se včera nevrátil z lesa u Plané nad Lužnicím. Hledali ho policisté, hasiči z drony i vrtulník. Po několika hodinách ho našli u pískovny, lehce podchlazeného a bez bot, ale naštěstí bez vážnějších zranění.
12: Umíte si auto opravit sami? Tak proč platit za servis? Servis bez servisu. Kompletně vybavená dílna k pronájmu v Českých Budějovicích. servisbezservisu.cz.
1: Nakonec ještě výhled pro dnešní odpoledne. Čeká nás jasno až polojasno bez přeháněk s teplotami mezi 15 a 18 stupni.
13: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Je středa a máme 2 hodiny odpoledne a to znamená, že opět spolu vkročíme na tenký led. Dneska je podzim, oficiálně nám to jako začíná a tady u nás už zase máme ledovou plochu, tak uvidíme, jak moc pod námi bude křupat, protože máme před sebou ruletu dvojsmyslů. Dáme jeden hit a pak jdem na to.
14: Hit Radio Faktor.

0: we could dance all night.
1: Miles Smith na Hit Radio ve 2:00 odpoledne, 5 minut. K tomu je před námi středeční ruleta dvojsmyslů, což znamená, že opět to bude na vás. Připravte si telefon. Telefon číslo 777-937-777. Posílat můžete zprávy i hlasovky. A opět to bude stejné. Ruleta nám vytočí téma, zadání, co může zaznít v ložnici a ještě někde. Tak uvidíme, kde. To neprotahuju. Ruletu jsem roztočil.
2: Co může zaznít v ložnici a...
1: A na podzim. Co může zaznít v ložnici a na podzim? Dneska nám to hezky začalo, ve 2 ráno. Tak to pojďme rozčísnout. 777-937-777. Tak Dominiku, tady koukám Dominik. Jako první zpráva, úplně první zpráva, přišla od Dominika, který píše, mám plnej nos. Že to asi můžeme zakončit dneska. No to bude těžký. Tak jo, tak pište. 777-937-777.

Verve Bittersweet Symphony. Posloucháte Hit Radio ve 2 hodiny odpoledne, ve středu, tedy v pravý čas, pokud máte rádi češtinu a taky dvojsmysly. Naše ruleta dvojsmyslů nám dnes vytočila téma, co může zaznít v ložnici a taky na podzim. Přišlo strašně moc zpráv, já se tím tady pročítám a normálně nekecám, ale třeba 90% zpráv je, už to vadne, zas to padá, vadne ti to. A tak dále. To je vlastně jako celý. Jo, to je celý. Sem tam se objeví, nezapomeň si vzít pláštěnku, nebo tady ochladilo se, potřebuju zahřát, to je taky hezký. Mám studený nohy, jasně. Ponožky si necháš, taky dobrý. Necháš si ten svetr? Fuj. A teď koukám, co tady ještě dál, no. Jasně. Nemusí pršet, stačí, když kape. Ježišmarja, to ne, snad ne. Tohle nikdo neřekne, ne? Na podzim. Jdem vypustit draka. Hezky, dobře. Děkuju, Jana. Píše, jdem vypustit draka. Konečně vzduch. To je blbý. Tak jo, vyberu to nejlepší. Dáme si 2 hity a odměním vás. Naší speciální verzi Člověče, nezlob se. Tak pište 777-937-777. Co může zaznít v ložnici a na podzim? Jsme Hit Radio, tohle je Rita Ora.

0: Hozier na Hit Radio, je na čase vybrat nejlepší zprávu, kterou jste poslali na WhatsApp Hit Radio 777 937 777 do rulety dvou smyslů na téma, co může zaznít v ložnici a na podzim. Ještě tady mám pár jako adeptů, dneska je to fakt výživný, třeba Radek, který píše, ahoj, konečně 18, ty čtyřicítky byly nesnesitelné. Zajímavý. Je tu dost mokro, nebo to je ale klacek, tím si zatopíme. Tady dokonce Míša píše, moje maminka se stydí, ale pobavila mě její reakce doma. Potom létě je nějaký vypelichanej. Tak taky zajímavý, taky dobrý. No a teď už je krocan v troubě. Pořád to chodí. Já jsem sice musel vzít i pár mých kolegů, co mají stejně blbý humor jako já, aby jsme teda vybrali to nejlepší. A tady se všichni jako jednomyslně shodli, že Lukáš poslal zprávu, která za nás, tedy tady za tu porotu, je nejlepší a vyhrává tím pádem naší verzi hitradiovskou hry Člověče nezlob se na dlouhé podzimní večery. A Lukáš píše, co může zaznít v ložnici a na podzim? Tyjo, tady je to samá bukvice. Za mě bez komentáře. Děkuju. Další ruleta za týden.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
3: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Strakonice. auto.strakonice.cz
4: Stavebniny DEK přináší mega akci 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Randíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
10: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: elitedate.cz
11: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
12: Na topení? Co lepšího bys chtěl, než pelety Energypel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energypel Černá v Pošumaví. Energypel.cz. Jednoduše teplo.
13: Trhové sviny beru jako bránu do Novohradských hor. A zvu vás k návštěvě našeho regionu. Jsme město s tradiční bohatou kulturou. Každoročně přinášíme hudební festival Karel Waldau, svinenské čtení a velmi pyšní jsme na dlouholetou tradici ochotnického divadla. Naše město se pravidelně objevuje mezi místy, kde se v České republice nejlépe žije. Naše město netvoří domy ani ulice, ale tvoří ho lidé, kteří zde žijí.
14: Když máte chuť.
15: Na něco rychlého, křupavého, čerstvého. Lahodného.
14: No, originálního.
16: Tak zajděte do IGY, do Bageterie Boulevard. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Boulevard.
17: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz. Freshness. Our focus.
18: Leze, poželeze, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
19: Sunex.
18: Sunex.
19: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
20: Hledáme právě tebe. Ano, tebe. Co se tak divíš? Jsi přece pracovitý, odhodlaný a šikovný. Jsi svářeč? U nás v Englu v Kaplici ti nabídneme dobré peníze, zázemí silné společnosti a celou řadu benefitů. Nevěříš? Tak se ozvi www.práceengelu.cz. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Středeční odpoledne pokračuje dál, to první podzimní odpoledne roku 2026. Dneska máte plné právo na to dát si něco sladkýho, že jo? Klidně kakao, horký, s marshmallow, ale chápu, není vám pět. Ale jakýkoliv jako dezertíček, jo? Dneska na to máte právo, protože jsme na začátku období, kdy na někoho občas padá podzimní splín, nějaká repka. No a většinou jako to sladký, tak s tím pomůže. Takže pokud potřebujete nějaké výmluvy pro to, abyste si dneska přinesli domů něco dobrého, klidně dvakrát, dva dezertičky, tak jediná výmluva je prostě podzim a chcete si udržet dobrou náladu. No a dobrou náladu, tak to vám udrží dneska po 15. hodině taky naše odpolední show. Těší se na vás, do té doby ještě spousta hitů, dáme třeba Michala Hruzu nebo Rednex. No a vy se pomalu ale těšte na třetí hodinu odpolední.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na jihu Čech.
2: Dobré odpoledne, faktoráci.
3: Narazili jsme na seznam věd, podle kterých prý poznáte člověka, který má pocit, že ví všechno nejlíp.
2: Třeba?
3: Stačí se víc snažit.
2: Nebo já bych se do takové situace nikdy nedostala.
3: A nás napadlo, která věta spolehlivě vytočí právě vás.
2: Zeptáme se na to už za chvíli.
3: Těšíme se na vás.
2: Jana,
3: Martin a Pavel. Faktor.

0: Michal Hruza s Zitem pro EMU, 14 hodin 40 minut. Ještě než se spolu rozloučíme, tak tady mám na vás jednu zajímavou otázku. Jestli čtete obchodní podmínky, než zaškrtnete kolonku souhlasím? Jestli ne, tak je to naprosto normální, nedělá to nikdo, ale je to škoda, protože občas jsou tam jako neuvěřitelný perly. A někdo si to pročet, konkrétně u společnosti Apple. A normálně představte si, že třeba společnost Apple má ve svých obchodních podmínkách, že nesmíte poslouchat Apple Music a u toho sestavovat atomovou bombu. Zajímavý. To si člověk říká, jestli jako je to opravdu jako vážně, nebo to tam někdo píše, aby zjistil, jestli to někdo čte. No a podobných perel je tam víc. Třeba tohle je taky perla. Při poslechu hudby nesmíte vyrábět biologické zbraně. Znamená to, že teda nesmím poslouchat hudbu na záchodě? Zkouším žít, jako by po noci nepřišlo. V mém případě asi ano. Poetika, zkouším žít. Tak to je další hit, který si dáme do 15. hodiny, k tomu ještě David Guetta, taky Coldplay. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit na Hit Rádiu zítra v pravé poledne. Dáme si další srdcovky, no a dneska od 15. odpolední show. Tak se smějte.
1: Tchýně v županu, soused v trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo pak to zvoní? 100 000ová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7:10 někomu

0: Vaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
1: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
3: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
2: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
3: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
6: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
7: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
8: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
9: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
10: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
11: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čusbus autobus.
10: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
12: Vstupenky na dětiraje.cz.
11: Bude vejdán.
13: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
14: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
15: No jistě.
14: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
15: No jistě.
14: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
15: No jistě.
14: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
16: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
17: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
18: Trenírkarna.cz.
19: Hlášení pro lovce slev.
18: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky, vždy se vrátí to, co šítíš, nejde jenom vodu.

0: dopravní servis na jihu Čech. Pojďme se podívat na silnice. Začínáme tady v Českých Budějovicích v ulici Vrbenská. Je tam nehoda osobního a nákladního auta a policie dočasně silnici uzavřela. Dejte nám klidně vidět, jak to tam právě teď aktuálně vypadá. My se koukneme ještě na dálnici D3, a to ve směru od Tábora na Benešov. Je to přímo u Tábora, u sjezdu na Čekanice. Havaroval tam osobák dos vodidel. Buďte na sebe opatrní, víte-li o nějakých problémech, tak vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Auta stojí, ale v Hrejkovicích už to jede. Krouhání zelí je v plném proudu. Připravujeme domácí kysané zelí. Více na kysanezelí.hrejkovic.cz.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
3: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Stavební Nidek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na Dek.cz.
6: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
12: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
15: Necelá minuta po 15. Krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Hezké odpoledne. Jihočeské přehrady dál trápí extrémní sucho. Nejhůř je na tom Husinec na Prachaticku, kde je zásobní prostor naplněný jen ze 13%. Jak píše iDnes.cz, hladina tam klesá asi o 30 cm týdně. Vodohospodáři ale uklidňují, že běžné odběry vody zatím ohrožené nejsou. Ve Strakonicích by mohla vzniknout vysoká škola. V prázdné budově číslo 1 na Velkém náměstí mají zájem otevřít pracoviště 2 fakulty. Nabízet by mohly bakalářské i magisterské studium. Ve hře jsou technické, ekonomické obory a právo. Město teď zveřejnilo záměr na výpůjčku budovy. V Budějcích se objevila falešná výzva, která se vydává za dokument městské policie a zneužívá její název i logo. Strážníci upozorňují, že s materiálem nemají nic společného. Leták odkazuje na blížící se volby a policie už podala podnět k prověření, jestli jeho vznikem a šířením nebyl porušen zákon. A Barbora Krejčíková v Singapuru do 2. kola nenastoupila. Česká tenistka odstoupila kvůli zranění zad, se kterým měla problémy už v úvodním utkání. V 1. kole přitom po velkém boji odvrátila 2 matchboly a ukončila sérii 4 porážek.
16: Hola Center. Autoservis 32letou tradicí přeje krásný den. Hlinsko 46, České Budějovice. Hola Center, váš spolehlivý servis.
15: Stupnice teploměrů se nám šplhají ke slíbeným 18 stupňům, do večera vydrží polojasno, zítra už to ale taková idylka nebude. Na jih Čech dorazí mraky, předpověď hlásí oblačno až zataženo, během dne se nevyhneme ani přehánkám či trvalejšímu dešti. Ustát to má až ve čtvrtek k večeru a v denních maximech naměříme 15 až 17.
13: Hit Radio Faktor.
0: Děkujeme, máme krátce po 15. hodině, hezké odpoledne, faktoráci.
4: Všechny vás zdravíme, doufám, že se máte dobře a že vám nikdo neskazil den, protože my jsme narazili na seznam věd, podle kterých prý poznáte člověka, který má pocit, že ví všechno nejlíp.
0: Zeptáme se vás na to už za chvíli, protože určitě máte nějakou větu, která vás totálně vytočí. Víc za chvíli, teď jsou tady Miraj.

0: Hit Snap.
1: Rozalyn na Hit Radio Faktora Snap. Hezké odpoledne všem.
2: Příjemnou středu přejeme, snad vám ji nikdo neznechutil. Jak už jsem říkala před chvílí, existuje seznam věd, který z úst vypouštějí lidé, kteří si myslí, že ví všechno nejlíp. Jo?
1: Třeba stačí se víc snažit, ne?
2: Já bych se do takovéhle situace nedostala.
1: Nebo taková ta nechápu, proč to prostě neuděláš?
2: Protože to asi nejde. A proč to nejde?
1: Já.
2: Kdyby si se víc snažila.
1: Přesně, buď v klidu.
2: Faktoráci, no. Nás napadá otázka, která věta spolehlivě vytáčí vás a nemusí být ani povýšená. Prostě něco, co když někdo řekne, okamžitě vám cukne oko.
1: A zvedne se vám tep. Napište nám to na WhatsApp 724 883 596.

0: byly Tempercity na Hit Radio Faktor, přesně minutu po čtvrt na čtyři. Hezké odpoledne vám všem, kdo jste skvěle naladění.
1: Tenhle hit musí vždycky uklidnit, ale pak jsou věty, které vás rozhodně neuklidní. Ptali jsme se vás, jaká věta vás dokáže stoprocentně vytočit.
0: Napsala nám Lucka, mě spolehlivě vytočí věta uklidni se.
1: No tak to je úplně jasný.
0: To teď mě Lucka mluví z duše, přesně.
1: Někdo, když řekne uklidni se, tak se podívám tímhle pohledem a řeknu, já jsem úplně klidná. Ten člověk odchází v tu chvíli.
0: Petr napsal, já ti to říkal.
1: No jasně, no.
0: Všichni, každý jsou chytrý po boji, to je jasný.
1: A nejvíc se mi líbí zpráva od Markéty. Ty máš čas, ty nemáš děti. Jasně, bezdětní lidi jenom leží, čekají na gauči, než budou mít děti, že jo?
0: Faktoráci, máte i vy nějakou takovouhle podobnou větu, kterou vás někdo vytočí? Klidně nám ji pište dál.
1: Můžeme pokračovat, můžete poslat i hlasovku, aby jsme slyšeli, jakým tónem by se neměla říkat. Číslo na náš WhatsApp je 724-883-596.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Nové vydání magazínu Reportér.
6: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
5: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
6: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
5: A k tomu spousta dalšího čtení.
7: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
8: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
9: Freshness. Our focus.
10: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích a Biologické centrum Akademie věd uvádí Noc vědy. Všechno začíná zprávou, signálem, otázkou. Komunikují lidé, zvířata, rostliny, buňky i technologie. Ale dokážeme jejich řeči skutečně porozumět. Přijďte v pátek 25. září objevovat, zkoušet a žasnout. Nahlédněte do světa vědy, který k nám promlouvá na každém kroku. Noc vědy v Českých Budějovicích. Vstup zdarma. Více na nocvědy.cz a na Facebooku.
11: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
12: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
13: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
14: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
15: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Like... Robin Schulz na Hit Radio Faktor a teď vám řekneme něco, co jste možná už zaslechli, ale pozor, mohli bychom mít tady věc, kterou svět neviděl, minimálně ten český svět.
1: Budějce možná dostanou krytou rychlobruslařskou halu, měla by vyrůst na složišti, kde se chystá obří sportovní centrum a k tomu by mohla být i rychlobruslařská hala. Martine, trénuje někdo rychlobruslení u nás na jihu?
0: Nevím o tom. Vím ale, že když je třeba ta magistrála na Lipně vybroušená, takže tam ty Holanděni jezdí a mají ty rychlobruslařský brusle.
1: Ale Holanděni, ty jsou na to zvyklí, že jo, mě spíš zajímá, jestli na jihu, ale ta hala by měla být hotová do 5 let, takže možná je čas vychovat si doma malou sáblici, že jo, přesně tak, ale ten sport je krásný, ne?
0: A u nás má de facto tradici a vlastně... A
1: jestli bydlíte v Sucháči, měli byste to na tréninky blízko potom.
0: To je pravda.
1: Tak teď, snad to klapne, no.
0: Teď už si dáme vohnouty.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a

Jako je třeba teď, mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek, z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

0: Pochopitelně Madonna a Hang Up na Hit Radio Faktor přesně 5 minut před 3:15. Už se vám někdy stalo, že jste šli, do něčeho jste vrazili a říkali jste sakra, to ale vůbec neviděl a byla to rána jak z děla.
1: Stává se to a bohužel nejen nám, ale i ptákům, protože pro ně jsou třeba velká okna, prosklené zastávky nebo skleněná zábradlí prakticky neviditelná a ročně jich kvůli tomu zahyne kolem milionu.
0: A právě teď probíhá týden skleněného zabijáka a zapojit se můžeme i my všichni.
1: Když byste našli u nějaký skleněný plochy zraněného nebo uhynulého ptáka, můžete to místo vyfotit a zanést do mapování České společnosti ornitologické.
0: Ano, potom díky tomu totiž zajistí ta organizace, že je třeba to sklo jakkoliv zabezpečit, tam prostě na to něco nalepí.
1: Že se tam namalujou třeba ty ptáčci nalepí a tak, aby to bylo bezpečnější.
2: Když potřebujete brýle, tak.
3: Pop Optik.
2: Když kontaktní čočky, tak.
3: Pop Optik.
2: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak.
3: Pop Optik.
2: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
3: Pop Optik.
2: České Budějovice doktora Stejskala 2 nebo Příbram Čechovská 55. Více na popoptik.cz.
4: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
5: V Ternu nyní v akci. Vejce M, 30 kusů za 79,90. Vepřové maso mělněné, 1 kg za 79,90. Ryze české Terno.
6: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
7: Záruční i pozáruční servis štýl.
6: Když chcete budící štýl, tak jedině Daniel Anderle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle štýl.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
10: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
11: Dobrý. Hlejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
10: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
11: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
12: Nazdar brácho, máš problém s mašinou, hoď to za hlavu. VVS Motopísek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jedný stopě zdar. VS Motopísek.
13: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
14: No jistě.
13: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
14: No jistě.
13: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
14: No jistě.
13: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
15: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr krystal Karlova koruna kilo za 9,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.
16: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
17: Tomas Arsov v Tetě?
16: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
17: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
16: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
18: Atención!
19: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
18: La Tropical!
19: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
15: Pozor! Mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
20: Autosalon je zpět. Safari Resort Hluboká u Borovan už tento víkend 26. a 27. září. Více než 70 různých automobilových značek, testovací jízdy, soutěže pro děti i dospělé, vstup zdarma.
21: Hit Radio Faktor.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Pančový sa Fallout Boy na Hitrádiu Faktor. Budou čtyři.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, jdeme se podívat do centra tady Českých Budějovic, respektive centrum sídliště Vltava na silnici Strakonická. U toho kruháče u Kauflandu by měl být odstavený porouchaný trolejbus. Jestliže tam ještě pořád je, klidně nám to dejte vědět. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
4: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, Dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
6: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
10: Máme 16 hodin, krátké zprávy pro jižní Čechy přináší Pavel Ferenčík. Dobré odpoledne. Centrum Bazalka rozšířilo své služby. V Novém Vrátě otevřelo nový domov se zvláštním režimem pro lidi s kombinovaným postižením nebo poruchou autistického spektra, kteří potřebují nepřetržitou péči. Nové zázemí má zároveň výrazně ulevit jejich rodinám, které tak mají jistotu dlouhodobé odborné podpory. Sucho nutí jihočeské chovatele skotu zmenšovat stáda. Kvůli nedostatku krmiva chtějí někteří snížit počty zvířat až o 10-30%. Někde může být úbytek ještě větší. Letošní první seč trávy byla totiž v některých částech kraje až o 2/3 slabší než loni. Ve Hrabicích u Vimperka se 8 let po prodeji městských pozemků developerovi konečně začalo stavět. Hotová je základová deska prvního vzorového dvojdomu. Práce na sítích ale zkomplikovalo podloží, které neodpovídá původnímu geologickému průzkumu. Dokončení infrastruktury se proto posouvá a kolaudace se čeká začátkem roku 2028. A česká hokejová dvacítka zná program mistrovství světa juniorů v Kanadě. Turnaj zahájí 26. prosince proti Norsku. Ve skupině ji pak čekají Lotyšsko, Švýcarsko a na Silvestra domácí Kanada. Češi budou obhajovat stříbrné medaile z minulého šampionátu.
11: Umíte si auto opravit sami? Tak proč platit za servis? Servis bez servisu. Kompletně vybavená dílna k pronájmu v Českých Budějovicích. servisbezservisu.cz.
10: Ještě počasí, dneska místy i azuro, převládá ale polojasná obloha. Zítra budeme vzpomínat, čeká nás totiž oblačno až zataženo s přehaňkami, ty mají ustat až na večer, ale aspoň, že teploty zůstanou podobné těm dnešním. Naměříme do 17 stupňů.
8: Hit Radio Faktor.
1: Jana, Martina, Pavel, hezké odpoledne z Hit Radio Faktor.
0: A aby se vám třeba lípilo z práce, posíláme Imagine Dragons.

0: Swift na Hitrádiu Faktor a takhle do zpěvu vám možná bude zítra ráno, až u nás vyhrajete peníze.
1: Do Faktor zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Takže ještě zítra a pozítří. Pozor, ale pozítří to bude obrovská rána, ale k tomu se postupně dostaneme. Jak to, Janínko, probíhalo dneska ráno?
0: 13. kolo bylo bez výhry, to je asi ta 13, která je tradičně nešťastná. Takže zítra hrajeme o 6 000 korun a to je poslední taková ta běžná a nižší výhra.
2: Ano, vy se pořád můžete ještě zaregistrovat na našem webu do téhleté soutěže potom v 7 hodin a 10 minut poslouchat naše vysílání, jakmile v něm uslyšíte domovní zvonek, musíte letět ke dveřím, tedy pokud jste zaregistrovaní.
0: Jestli nebýváte doma v 70, žádný problém, můžete tam napsat adresu práce, jde jenom o to, abyste do 30 vteřin stihli zareagovat a pozdravit našeho kolegu, který tam s těma penězma bude mávat. Zítra to bude 6 000, ale v pátek
2: to bude 50 000 korun, to bude finále, to naše soutěž vyvrcholí.
0: S penězi pojedou Jasmin.
2: Ano.
0: A Michal, a oni budou celý ráno vysílat z auta přímo.
2: Takže vy budete opravdu u toho, uslyšíte, jak to probíhá, kam se chystají, kudy projíždí, možná, že i odhalíte, jestli náhodou nejedou fakt k vám.
0: Tak rychle na náš web Faktoráci, ať máte registraci jistou.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: My Way a Calvin Harris na Hit Radio Faktor. Hezké odpoledne. Připomínáme, že Jihočeská univerzita dneska slavnostně otevřela kompletně opravený areál na Sádkách.
1: A na místě je náš kolega Matyáš Palkovič. Matyáši, nazdárek. Kde to přesně je?
0: A co se tam bude dít?
2: Nazdárek do studia. To je ta plocha u Kauflandu, kde kdysi dávno proběhl koncert Kabátů. Dneska tu najdete moderní sportoviště a teď taky tady vyrostlo festivalové městečko. Dneska tu probíhá den s univerzitou a máme před sebou hudební program. Takže do 17 hodin nám bude hrát Pepik, což je takovej sympatický muzikant s kytarou. Od 17.30 bude vystupovat Adam Mišík a hned po něm to tady rozjede Kapitán Demo. Tahle ta akce potrvá do 22 hodin, potom bude následovat taky afterparty. Nechybí samozřejmě ani jídlo a pozor, Martine, pivo z Českých Budějovic. Tak určitě dorazte, hezké odpoledne do studia.
1: No, vzhledem tomu, že Matyáš tam bude hrát didžinu, tak já si asi vezmu kolo a zajdu se za ním podívat.
0: Ano, on ve svojí skromnosti neřekl, že tu afterparty bude mít pod taktovkou sám, jo? Přesně. Takže máte čas až do večera. Hezky se bavte, faktoráci. Hit Radio.
3: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
4: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxů po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
14: Víš, co je na práci nejdůležitější?
15: Když ti dobře a pravidelně platí.
14: Když máš jistotu stálého místa.
15: Když nemusíš daleko dojíždět.
14: Zkrátka, když chceš dobrou práci, pojď do GPN v Trhových Svinech.
15: Přijmeme leštiče s nástupní mzdou přes 40 tisíc. Více na www.práce.gpn.cz.
16: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
17: Tati, co je to hybrid?
18: To je auto.
17: A co je to superhybrid?
18: To je Chery.
19: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
7: Vyzkoušet si je můžete s Mach Motors v rámci Chery Roadshow 25. a 26. září u hypermarketu Globus České Budějovice. Více na cherrymotor.cz.
20: Nákupy v online shop CZ.
21: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
20: www.onlineshop.cz.
22: Maxi.
23: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
22: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
23: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
24: Tak co, Karle, už bydlíš?
25: Já ani mi nemluv. Projekt stojí za stavba je a já už jsem z toho úplně...
26: Abyste nemuseli pípat, volejte Delnet. Když elektrikáři, tak Delnet. www.delnet.cz.
27: Hit Radio.
28: Zlepši si náladu.
29: Zlepši si náladu.

Na Hit Rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Jedna barva. Druhá barva. A ještě jedna. Barevný podzim s Hit Rádiem. Zlepší si náladu.

0: Krištof a Dominik Alanža na Hit Rádiu Faktor. Středeční odpoledne, už se to zlomilo směrem k víkendu. Kam
1: vyrazit? A jestli už přemýšlíte, kam právě o víkendu vyrazit, tak pro vás máme tři tipy. Ve Strakonicích můžete na Hradě až do 25. října navštívit festival barevných pokrývek, to jsou tedy fezy, zmijovky a příběh toho, jak se právě strakonické pokrývky hlavy dostaly do celého světa.
0: Ano, máme být na co pyšný. V sobotu ožije centrum Kaplice akcí Kaplické dvorky. Letos se jede na téma uličnictví. Čeká vás sousedský branč, trh, hudba, tvoření i program pro děti.
1: No ale jestli máte radši něco na čtyřech kolech, tak v sobotu a v neděli bude v Safari Resortu u Borovan Safari Autosalon. Tam budou nový auta, offroady, budou tam ale taky soutěže a koně, oslíci a kontaktní zoo.
0: A bude to jízda na oslících? Může být taky. Tak vybírejte, faktoráci, jestli čepice, uličnictví nebo koně pod kapotou.
2: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Býma je na Offenbach na Hit Radio Faktor 16.40, zdravíme vás. Mluvili jsme o tom, že Jihočeská univerzita má nový sportovní areál, ale abyste si neříkali, že se všechno dělá jenom v těch Budějcích, tak Martin přivezl čerstvou zprávu z Protivína.
1: Já jsem byl dneska natáčet v Protivíně na fotbalovém stadionu a tam probíhala rekonstrukce fotbalového tenisových kurtů. Mají tam z brusu nový povrchy na těch kurtech, ale je to de facto takový multifunkční sportoviště, protože nedávno tam proběhla rekonstrukce trávníku na fotbalovém hřišti, mají tam toho opravdu spoustu. Dá se tam tedy hrát fotbal, tenis, volejbal, beach volejbal, nohejbal, petang, minikošíková, dětský hřiště tam je.
0: Vodní polo.
1: Musela by hodně pršet, aby si tam šla zahrát taky.
0: Kéž by. Tak zdravíme do Protivína. Můžete si tam hezky zasportovat, ne?
1: To je fajn. Do aleluja.
2: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
3: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
2: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
3: Stylový, pevný, bez keců.
2: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
3: Když už bydlíš, tak pořádně.
2: Deflé, dvě E na konci.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Randíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: Elitedate.cz.
10: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
11: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
12: Knihovna Maitreya.
13: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
12: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
14: Nyní i jako audiokniha.
15: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
16: Tati, co je to hybrid?
17: To je auto.
16: A co je to superhybrid?
17: To je Chery.
18: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
19: Vyzkoušet si je můžete s Mach Motors v rámci Chery Roadshow 25. a 26. září u hypermarketu Globus České Budějovice. Více na cherrymotors.cz.
20: Pro novou podlahu jedině do Lišova. Koberce Strnad Lišov, to je největší výběr podlah skladem v České republice. Stovky dekorů metrážových i kusových koberců, PVC, vinilových a dřevěných podlah či veškerého podlahového příslušenství. Poradíme s pokládkou nebo ji kompletně zajistíme. Stavte se na prodejně v Lišově u Českých Budějovic nebo navštivte náš e-shop podlahylišov.cz. Pro každého dobrá rada, podlahu vždy od Strnada.
0: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
21: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás. Čtyřkolky Bavorov. Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis. Čtyřkolky Bavorov. Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky.bavorov.cz
22: Hit Radio Faktor.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Na Hitrádiu Faktor Alex Voren bude 5. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Aktuálně se naštěstí jezdí bez nehod, ale pro jistotu připomínáme, že na silnici 1/23 v katastru obce Řípec na Táborsku až do 18 hodin probíhá oprava vodorovného dopravního značení. Očekávejte tady zdržení. Přejeme šťastnou cestu a kdyby něco, vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Auta stojí, ale v Hrejkovicích už to jede. Krouhání zelí je v plném proudu. Připravujeme domácí kysané zelí. Více na kysanezelí.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hitradio Faktor.
7: Je 17 hodin, krásné odpoledne, u krátkých zpráv pro jižní Čechy přeje Pavel Ferenčík. Přestavba budějického háječku se posouvá, areál bude ještě příští rok v červnu fungovat. Od července se má zavřít a začne příprava na stavební práce. Z letního kina vznikne celoroční kulturní prostor s pohyblivým hledištěm pro více než 1000 lidí, koncerty, divadlem i zimním bruslením. Hotovo má být na podzim 2028. Jindřichův Hradec má zelenou pro nový závod na zpracování drůbeže. Investice za 2,5 miliardy korun získala pravomocné stavební povolení. Stavět by se mohlo začít za rok. Provoz má zaměstnat přes 200 lidí a zavládne zpracovat až 10 000 kuřat za hodinu. Už pozítří se v Písku otevře nové dětské hřiště na Husově náměstí. Vzniklo v rámci poslední etapy rekonstrukce náměstí a nabídne velký lanový prvek i opičí dráhu. Slavnostní otevření začne v pátek v 15 hodin a o program pro děti se postará youtuber Humi. A čeští slalomáři zítra vstoupí do mistrovství Evropy v italské Ivre. Sezónu tam uzavřou i letošní mistři světa Tereza Kneblová a Jakub Krejčí. Nechybí ani obhájce evropského titulu Jiří Prskavec. Šampionát potrvá do soboty, kdy program zakončí závody v kajak krosu.
8: Hola Center. Autoservis 32letou tradicí přeje krásný den. Hlinsko 46, České Budějovice. Hola Center, váš spolehlivý servis.
7: Koukneme ještě na počasí, na večera noc se nám ochladí, naměříme mezi 7 a 4, zítra nad ránem a postupně dorazí mraky, během dne čekáme spíš oblačno až zataženo s občasnými přehaňkami nebo deštěm. V denních maximech teploměry ukážou i 17, ale ustávání srážek a ubývání oblačnosti se dočkáme prý až k večeru, tak uvidíme.
5: Hit Radio Faktor.
9: Krásné odpoledne, krátce po 17. hodině z Hit Radia Faktor.
0: Jana, Martin a Pavel a s námi taky Činavsky a Miles Smith.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Faktor.
2: Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky. Měl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějaký avantýry.

0: Na Hitrádiu Faktor činasky a zadarmo. Teď vás budeme motivovat, abyste spíš nějakou tu kačku pustili, protože tento týden běží srdíčkové dny.
1: A za tím malým srdíčkem, které vám teď někdo nabídne na ulici, je ve skutečnosti konkrétní rodina.
0: A taky konkrétní dítě. Tváří letošních podzimních srdíčkových dnů je malá Zorinka, která potřebuje kvůli zdravotním potížím dlouhodobou péči.
1: A právě takovýmhle rodinám pomáhá sbírka organizace Život dětem.
0: Takže do pátku po celé republice potkáte studenty středních škol a učilišť se sbírkovými předměty.
1: Tak až kolem vás dneska nějaké to srdíčko projde, už budete vědět, že právě jim můžete někomu pomoct.

0: zítra hrají M Faktor a my musíme vyrazit do Strakonic, možná jste to už slyšeli. Tam by se mohlo chodit na vysokou školu přímo na Velkém náměstí.
1: Takže by se říkalo inženýrka ze Strakonic?
0: No konečně, já jsem kvůli tomu musela jezdit do Prahy, abych tenhle titul měla.
1: Ano, já mám totiž kolegyni, vy to všichni určitě víte, ale Jana je inženýrka opravdu.
0: Ze Strakonic, ano, ještě ke všemu. No ne, na náměstí je velká budova vedle radnice a prej oni mají zájem dvě fakulty.
1: No a co by tam teda se mohlo studovat?
0: Hele, oni nechtějí říct, které fakulty to jsou, ale ke Strakonicům patří technika, takže se mluví o technických a ekonomických oborech nebo právu a taky o studiu při práci.
1: A já si myslím, že je to úžasná představa, že by se ve Strakonicích říkalo, jdu na přednášku na náměstí.
0: Ne, to je krásný, já bych si hrozně přála, aby to klaplo, aby tam ty chytrý lidi zůstávali a nemuseli kvůli škole jezdit pryč, protože oni se tam většinou pak už nevrátí.
1: Takže budeme vám držet palce, Strakoňáci.
2: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
3: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
2: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo. Jdeme na to.
3: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
4: Lásko, jaký bys chtěla auto?
5: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
4: Ale já myslel, jakou barvu.
5: Barvu? Já tak to nevím.
4: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
6: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
7: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
8: Jopi, jopi, jopi, milujem jogurty a jsme úplně nadšení, že máme jogurty mražený.
9: Mražené jogurty Jopy chutnají úplně každému.
10: V prodejně Jopy v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
11: Lentilky, čokoládu, jahody. Mňam!
10: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
9: Hledejte červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
8: Jopy, Jopy, Jopy.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
12: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
13: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
12: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
14: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
15: Trenýrkarna.cz.
16: Hlášení pro lovce slev.
15: Trenky, boxerky, ponožky, kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
17: Nové vydání magazínu Reportér.
18: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
17: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
18: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
17: A k tomu spousta dalšího čtení.
19: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
20: Knihovna Maitreya.
21: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
20: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
22: Nyní i jako audiokniha.
23: Autosalon je zpět.
0: Safari Resort Hluboká u Borován už tento víkend 26. a 27. září. Více než 70 různých automobilových značek, testovací jízdy, soutěže pro děti i dospělé, vstup zdarma.
13: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
22: Moderní internet www.starnet.cz.
23: Starnet internet.
24: Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio Faktor Ed Sheeran, hezkou středu přejeme a teď budeme trošku vzpomínat. Možná jste před pár lety pomáhali sázet nový les.
1: Tak teď si můžete přijít podívat, co z něj vyrostlo.
0: Po kůrovcové kalamitě se do obnovy českých lesů zapojili 10 000 dobrovolníků a v sobotu 3. října se na 7 místech v republice slaví Den lesů nové generace.
1: No a u nás se jede do Smyslova u Tábora. Od 10 do 4 tam totiž můžete vlézt do trenažeru Harvestoru, podívat se třeba na práci dronů, na rostlinné buňky pod mikroskopem, nebo třeba na motorky vyrobené ze dřeva v životní velikosti.
0: Ty jezdí?
1: Ne, ale máš je třeba i v Pelhřimově v muzeu.
0: Ale hlavně zjistíme, jak dneska vypadají lesy, které se po kalamitě znovu postavily na nohy.
1: Tak připomínáme 3. října ve Smyslově u Tábora.

0: dnešek naposledy vás z Hitra hry a Faktor zdraví Jana, Martin a Pavel.
1: My se právě teď jdeme loučit, ale samozřejmě prozradíme, co vás bude čekat zítra.
0: Můžeme slavit třeba den interpunkce a řekněme si, že ta je opravdu velice důležitá. Můžeme uvést i nějaký příklady.
1: Pojďme jíst, děti. Je rozdíl, než když řekneš pojďme jíst, děti.
0: Nebo to mám ráda. Tvoje stará pila leží ve sklepě.
1: Ano.
0: A nebo tvoje stará pila leží ve sklepě.
1: Tak faktoráci, přejeme vám hezký zbytek dne a zítra se na vás budeme těšit.
0: Mějte se krásně, ahoj.
1: Pa, čau.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
7: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na DEK.cz.
9: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
10: Nemocnice není jen místo, kde se léčí. Je to místo, kde každý člen týmu hraje důležitou roli. A právě teď hledáme nové kolegy, radiology, internisty, chirurgy či zubaře a všeobecné sestry. Takže pokud chcete pracovat v moderním prostředí a být součástí nemocnice roku 2025, přidejte se k nám.
9: Nemocnice Strakonice. Vaše budoucnost může začít právě tady. Více na nemst.cz.
11: Nové vydání magazínu Reportér.
12: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
11: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
12: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
11: A k tomu spousta dalšího čtení.
13: Atención!
14: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
13: La Tropical!
14: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
15: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
16: Trenírkarna.cz.
17: Hlášení pro lovce slev.
16: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
18: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
19: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
20: Hit Radio Faktor.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: zapotřebovala dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Žena v Austrálii zažila jednu z nejhorších možných nočních můr. Probudila se totiž s živým netopírem v ústech. Zvíře se jí dostalo do domu a během noci se dostalo až k ní.
2: Tak a to byl pacient nula během covidu.
1: No.
2: Takhle, mě by zajímalo, co nejhoršího vám kdy v noci vlezlo do pusy.
3: Ježiš. Jsi fakt jelito.
2: Prosím tě, já bych se
3: no,
2: třeba...
3: Jsi fakt hovado.
2: Pavouka, ne?
0: No. Vy jsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmínou.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, pozor, na D3 policejní hlídku hlásíte ve směru z Kaplice do Budějic, kilometr 154 pod kopcem, nejspíš hlídají 130, tak opatrně a šťastnou cestu. Kdyby cokoliv, dejte vědět, vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
3: Auta stojí, ale v Hrejkovicích už to jede. Krouhání zelí je v plném proudu. Připravujeme domácí kysané zelí. Více na kysané zelí z Hrejkovic.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
5: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
6: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Strakonice, auto-strakonice.cz.
7: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
8: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. V Česku od rána zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. První podzimní den je tak spolu s 27. červencem nejtragičtějším dnem letošního roku na českých silnicích. Lidé přišli o život a při kolizích na Pardubicku, v Kolíně, na Blanensku a na Rychnovsku. Letos se hasiči stále častěji potýkají s lesními požáry. Jen během prázdnin jich hasili více než 1800, to je zhruba o 500 více než za stejné období loni. Na vině je nejčastěji nedbalost lidí a situaci nepomohlo ani letošní sucho. Lesníci proto začali klestit průseky, aby se hasiči k ohni dostali rychleji. Ceny pohonných hmot zůstávají pod dohledem státu. Vláda kvůli jejich růstu znovu zavádí regulaci marží čerpacích stanic. Co mohou očekávat řidiči, vysvětlí ekonom Lukáš Kovanda.
11: Snížení cen nafty výrazněji pod 50 korun za 1 litr, ale rozhodně nemohou čekat, že by se cena nafty snížila výrazněji, protože ta daň bude snížena včetně DPH pouze o zhruba 2 koruny a 40 heléř.
10: Regulace začne platit od 1. října a zatím potrvá do konce měsíce. Sokol v týdnu uspořádá akce pro veřejnost a představí své aktivity. Otevřou se sokolovny a sportoviště ve více než 220 místních jednotách po celé zemi. A ty zdarma nabídnou sportovní program pro rodiny s dětmi, seniory i úplné začátečníky. Tradiční akce Sokol spolu v pohybu končí na konci měsíce.
3: Umíte si auto opravit sami? Tak proč platit za servis? Servis bez servisu. Kompletně vybavená dílna k pronájmu v Českých Budějovicích. servisbezservisu.cz.
10: Od západu bude postupně v noci oblačno, zataženo, kránu se může objevit déště nebo přehánky. Ranní teploty 9 až 4 stupně, přes den pak zůstane většinou pod mrakem, oblačno, zataženo v Čechách a pak postupně i na Moravě a ve Slezsku déšť a přehánky. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů a většinou mírný jihozápadní vítr.
12: Hezký večer, 2 minuty po 6. hodině, s vámi Kateřina Pechová. Doufám, že máte krásnou středu. No a nás čeká samozřejmě to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Za chvilku Elton John a začínáme společně s Alanis Morissette.

0: Elton John dohrává v éteru Hit Rádia. Přeju vám krásný večer. A dámy a pánové, čtvrt na sedm, ale co víc. První podzimní den. Je to tak, je podzim, podzimní rovnodennost, to znamená, že dneska přesně 12 a 12 hodin.
1: Jo.
0: Ani o minutu víc na jednu stranu. Je to svým způsobem asi hezký. Zároveň ano, teď se začnou dny zběsile zkracovat, to znamená ráno za tmy, odpoledne za tmy. Tak nenechte se jenom strhnout takovou tou podzimní depkou, která má tendenci na nás padat. Nenechte se, prosím vás. Podzimní depku dáváme stranou a dáváme si další hity. Právě teď jsou to Savage Garden, I Want You.

0: DJ Semis s námi v éteru Hitrádia a hezký večer. No, dámy a pánové, doufám, že máte krásný večer. Fantastický první podzimní večer, to se říká o nějakou zvláštně voněvou svíčku, jo? Možná sklenku něčeho příjemného, nebo teplý čaj. Teď už je čajový období, takže vy, milovníci litrových čajů, co to pak nosíte všude sebou? Ano, začala vaše sezóna. Tak dobrou chuť, pokud právě vyfoukáváte svůj nápoj. Pozor, vyfoukejte ho pořádně. My si k tomu dáme velmi tématickou věc. Tohle totiž do toho podzimu opravdu zapadá. 91 Seal a Crazy už za chvilku.
1: Maxi.
2: Noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: trenirkarna.cz
4: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
9: Tomas Arsov v Tetě?
8: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
9: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
8: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
10: Ahoj, tady Sagvan Tofy, nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
11: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
10: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
11: Bude vejdán.
12: Domluvíš se anglicky nebo německy asi z elektrooboru? Engl hledá do Kaplice elektrokonstruktéry. Práci kousek od Českých Budějovic, moderní kanceláři, mladému týmu a super benefitům nemůžeš říct ne. Přijď se přesvědčit a pošli nám svůj životopis. Více na www.pracevengelu.cz. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
13: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
14: Tati, co je to hybrid?
15: To je auto.
14: A co je to superhybrid?
15: To je Chery.
16: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
17: Vyzkoušet si je můžete s Mach Motors v rámci Chery Roadshow 25. a 26. září u hypermarketu Globus České Budějovice. Více na cherrymotor.cz.
18: Pro novou podlahu jedině do Lišova. Koberce Strnad Lišov, to je největší výběr podlah skladem v České republice. Stovky dekorů metrážových i kusových koberců, PVC, vinilových a dřevěných podlah či veškerého podlahového příslušenství. Poradíme s pokládkou nebo ji kompletně zajistíme. Stavte se na prodejně v Lišově u Českých Budějovic nebo navštivte náš e-shop podlahylišov.cz. Pro každého dobrá rada, podlahu vždy od Strnada.
19: S inteligentní elektroinstalací od firmy Delnet můžete zažít doma úplně cokoliv. Klidně i vůni přírody. Když elektrikáři, tak Delnet. www.delnet.cz
3: Jopi, jopi, jopi, milujem jogurty a jsme úplně nadšení.
20: Mražené jogurty Jopy chutnají úplně každému.
21: V prodejni Jopy v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
22: Lentilky, čokoládu, jahody. Mňam!
21: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
20: Hledejte Červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
23: Jopy, Jopy, Jopy.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: Žena v Austrálii zažila jednu z nejhorších možných nočních můr. Probudila se totiž s živým netopírem v ústech. Zvíře se jí dostalo do domu a během noci se dostalo až k ní.
2: Tak a to byl pacient nula během covidu.
1: No.
2: Takhle, mě by zajímalo, co nejhoršího vám kdy v noci vlezlo do pusy.
3: Jsi fakt jeli to.
2: Prosím tě, já bych se
3: třeba... No, jsi fakt hovado.
2: Pavouka, ne?
0: No. Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Tohle jsou Milli Vanilli, Girl, I'm Gonna Miss You. Posloucháte Hit Radio. Krásný večer všem. Mimochodem, je to moc hezký, ale dokonce i jablečný ocet má svůj vlastní den a ten přichází přímo dneska, 23. září, tak ono opravdu i jablečný ocet má svůj den. Mimochodem, to je ta skvělá věc, pokud máte doma octomilky, takový ty malý odporný mušky, který očividně nic jiného, než to, že vám sedají na pití a jídlo a souloží, nic jiného nedělají, jo, proto jich je neustále tolik. Tak jablečný ocet je ta skvělá past na ně, jo. Trošku octa, dejte jim tam trošku cukru, klidně i malinko nějaký sladký limonády, přes tou folii potravinářskou, pár dírek, pár rádkem. Oni se chytějí. Naštěstí se sice rychle množej, ale taky jsou pěkně pitomí. A nebo si do něčeho dejte jablečný ocet. Jen tak pro radost. K tomu další hity. Za chvíli Kylie Minogue a právě teď jsou tady R.E.M. Tak jdem na to.

0: Never Too Late, to je Kylie Minogue, jste s Hit Radiem, hezký večer. Krásnou středu, ano, jsme za polovinou pracovního týdne, oficiálně jsme taky odstartovali podzim, takže je čas na všechny ty podzimní věci. Hele, třeba spousta žen má to, že si pustí Gilmorky. Jo, proč ne? Jo, prostě to k tomu patří, to je v pořádku. Pánové, třeba zrovna seriál Gilmorova děvčata, může vám to připadat jako blbost, ale dozvíte se o nás spoustu věcí. Jo, je to tak podobně jako se sexem ve městě. Hele, někdy to můžete zkusit. Znám spoustu chlapů, co to milujou, jo. Tak klidně tomu dejte šanci. No a nebo prostě jenom zachumlejte nohy, jo. A udělejte si to hezký společně s tím nejlepším z 80., 90. a milénia. Za chvilku už pohlazení pro uši čeká nás Sting a Englishman in New York. Hit Radio.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
3: Zemědělská usedlost v Mezholezech na Domažlicku za 7,5 milionu. Rodinný dům ve Vlkoši na Hodonínsku za 2 miliony 996 tisíc. Byt 3 plus 1 v Rakovníku za 4 miliony 800 tisíc. Rodinný dům ve Starém Hobzí na Jindřichohradecku za 2 miliony 200 tisíc a chata v Hoslavicích na Novojičínsku za 3 miliony 200 tisíc korun.
2: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Under Armour makes you better.
5: Už 30 let! Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
6: Randíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: Elitedate.cz.
10: Září jeden naplno, soutěžte o tiskárnu.
11: Tiskne, kopíruje, skenuje.
10: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
11: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
12: Tisknu levně CZ.
13: Náplně hned.
14: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
15: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Generálním partnerem reprezentace je SOB.
16: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
17: Moderní internet www.starnet.cz.
18: Starnet internet.
19: Tati, co je to hybrid?
2: To je auto.
19: A co je to superhybrid?
2: To je Chery.
6: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
7: Vyzkoušet si je můžete s Mach Motors v rámci Chery Roadshow 25. a 26. září u hypermarketu Globus České Budějovice. Více na cherrymotor.cz.
3: Jsme firma FL Brány. Český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
5: Když máte chuť na něco rychlého, křupavého, čerstvého,
20: lahodného, no originálního,
21: tak zajděte do IGI, do Bageterie Bulvár. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Bulvár.
22: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
23: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety Energypel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energypel Černá v Pošumaví. Energypel.cz. Jednoduše teplo.
1: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
2: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
3: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
2: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Krásný večer, první podzimní den, k tomu do uší to nejlepší z 80., 90. a milénia. Právě teď dajdou.

into my essence.

Culture Beat a Inside Out. Posloucháte Hit Radio, krásnou středu. A prosím vás, teďkon velký potlesk do Brna, jo? Já vím, neříkáme to často, ale tam mají totiž nový projekt a hrozně se mi to líbí. Je to kombinace výdejního boxu a králíkárny. Jako fakt, je to fantastický. Je to v rámci projektu Káznice žije, takže bohužel nejsou tam živí králíci, ale jako asi chápu, bezpečnost a tak. Jsou to robotičtí plyšáci, za to jsou tam, prosím vás, u nich pravý králičtí bobky, jo, detaily, to je důležitý. A je to vlastně strašně cool, mně by se to líbilo jako u každého výdejního boxu. Ač teď je jich všude spousta, to stává se z nás národ výdejních boxů, a protože je to praktický, to zase jako jo. Ale teď si představte, kdyby tam vždycky byla takhle králíkárna. Jo, to je vlastně i jako ekologický velmi, protože si jdete do boxu pro balík, jo, a zároveň jste doma zrovna králi řekvičky, máte zelený, tak to dáte králíkům, že jo. Hele, za mě dokonalý nápad, myslím si, že to stojí za zkoušku. Další hity k tomu právě teď, Bryan Adams.

0: Messy Gray, I Try. Vy jste s Hit Rádiem, přeju vám krásný večer. Čtvrt na osm, tma jako v pytli. No jo, bude hůř, ano, už se nám oficiálně budou zkračovat dny. Dneska rovnodennost, takže dneska pohoda. Od zítřka jenom tma, šeď. A tma. Ale pozor, stále to nejlepší. Z 80., 90. a milénia. A to stojí za to. Fleetwood Mac a Little Lies. K tomu taky Tomáš Klus nebo Basic Element. Už za chvilku.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: U nás má budoucnost průměr 1,8 metru. Jsme GPN a hledáme schopného seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který ví, že pořádná práce má pořádný rozměr. Více na www.gpn.cz. Trhové sviny.
9: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
10: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
11: Když jde o zdraví.
9: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
12: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Premium partnerem reprezentace je Staropramen.
13: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf Variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
14: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Strakonice, auto-strakonice.cz.
15: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
16: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
17: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
16: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
17: Stylový, pevný, bez keců.
16: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
17: Když už bydlíš, tak pořádně.
16: Deflé, dvě E na konci.
18: Knihovna Maitreya.
19: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
18: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
4: Nyní i jako audiokniha.
2: Jopi, jopi, jopi, milujem jogurty a jsme úplně nadšený, že máme jogurty mražený.
11: Mražené jogurty Jopy chutnají úplně každému.
20: V prodejni Jopy v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
21: Lentilky, čokoládu, jahody. Mňam!
20: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
11: Hledejte Červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
21: Jopy, Jopy, Jopy.
22: Hit

pravidla. Říkej si o mě, co chceš, já jsem byl odechživa blázen, nevím, co nechápeš, ale vrať se na zem,

Fleetwood Mac a Little Lies. Posloucháte Hit Radio, přeju krásnou středu. Tak co? Už jste nemocný? Protože období rýmiček je stoprocentně tady. Jo, a zvlášť rodiče s dětma vědí svý, pač ty malý bacilonosečity jsou na to výborný. Jo, týden dobrý, týden doma a tak stále dokola. Opět nastává ta doba, kdy s láskou vzpomínáme na ty dny, kdy jsme měli průchodný obě nosní dírky. A teď hlavně jo, ta jedna ucpaná, tak spíte na té straně, že jo, aby to, a ono se to obrátí, je to strašný. A teď si třeba představte, že máte ten ucpaný nos a někdo vás unese a zalepí vám pusu. To je strašný. O tom, že mi bude dneska v noci zdát, doufám, že vám ne. Doufám, že se vám bude zdát o těch nejlepších hitech, který tu pro vás mám. Za chvilku nek a teď Bruce Springsteen. Tak jdem na to.

0: Nek v éteru Hit Rádia. Krásný večer vám všem. No asi to cítíte, teď už je večer zima, jo, takže prosím vás, vy co jste opovrhovali teplými ponožkami, tak nezapomeňte, že jakmile je teplo od nohou, je teplo po celém těle. Mimochodem zkuste to doma, jo, doufám, že ještě nikdo netopíte, pokud teda nejste extra zimomřiví, ale schválně, když vám bude chladno, vemte si jenom, můžete si vzít něco na vršek, ale vemte si teplý ponožky. Dejte tomu 10 minut a uvidíte, že budete úplně v pohodě. Vy samozřejmě zkušení, co to znáte, tak mi můžete přikyvovat, že je to tak. Je to pravda čistá. Další pravdou je to, že pro vás mám ty nejlepší hity z 80., 90. a milénia. Za chvilku Depeche Mode, ATB nebo Coldplay. Tak buďte s námi.
1: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: S inteligentní elektroinstalací od firmy Delnet můžete zažít doma úplně cokoliv. Klidně i vůni přírody. Když elektrikáři, tak Delnet. www.delnet.cz.
6: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
7: Tiskne, kopíruje, skenuje.
6: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
7: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
8: Tisknu levně CZ.
9: Náplně hned.
10: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
11: Hledáme právě tebe. Ano, tebe. Co se tak divíš? Jsi přece pracovitý, odhodlaný a šikovný. Jsi svářeč? U nás v Englu v Kaplici ti nabídneme dobré peníze, zázemí silné společnosti a celou řadu benefitů. Nevěříš? Tak se ozvi. www.práceengelu.cz. Engl. Zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
12: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
13: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
14: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
13: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
14: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
15: Když potřebujete brýle, tak
16: Pop Optik.
15: Když kontaktní čočky, tak
16: Pop Optik.
15: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
16: Pop Optik.
15: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
16: Pop Optik.
15: České Budějovice doktora Stejskala 2 nebo Příbram Čechovská 55. Více na popoptik.cz.
17: Když máte chuť, Na něco rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného, no originálního.
18: Tak zajděte do IGI, do Bageterie Bulvár. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Bulvár.
19: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.

0: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz. Freshness. Our focus.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: 8. hodina je tu s vámi Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. Právě teď Činašky a Kuť.

0: Posloucháte Hit Radio, za námi Fragma a dámy a pánové, velké finále se blíží.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Je to tak, dámy a pánové, 7.10 každé ráno vám vozíme peníze. Jo, pokud máte registraci na hitradio.cz, dneska se nezadařilo. A to znamená jediné, zítra je ve hře 6 000 korun. No ale pozor, protože už v pátek jednomu z vás povezou Míša s Jasmin 50 000 korun. Spousta peněz takhle po ránu. A ano, je prostě jenom důležité být v 7.10 na tom místě, které jste si registrovali. A jakmile se z éteru ozve tohle, tak musíte běžet ke dveřím, musíte vykouknout z okna, to je jedno, prostě něco udělat, abyste naši hlídku našli. Jak říkám, v pátek na vás budou před dveřma čekat Michal s Jasmin. Určitě je poznáte, budou mít 50 000 v ruce, tak držím pěsti, ať se to povede. A buďte ready.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Tohle jsou Bluebells a Young at Heart.
1: Posloucháte Hit Radio. Krásný středeční večer vám přeju, doufám, že se máte hezky. Jo, že už se možná i tak trošku těšíte na víkend. A sice je zima, ale o důvod víc zachumlat se pod deku a jenom si užít to nejlepší z 80. 90. milénia. Za chvilku Rembrandt, taky Buggles a taky... Taky jedna Uptown Girl a Westlife, tak buďte s námi.
2: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
3: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
4: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
3: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
4: Stylový, pevný, bez keců.
3: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
4: Když už bydlíš, tak pořádně.
3: Deflé, dvě E na konci.
5: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
6: Záruční i pozáruční servis štýl.
5: Když chcete budící štýl, tak jedině Daniel Anderle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle štýl.
7: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
10: Freshness. Our focus.
11: Tati, co je to hybrid?
12: To je auto.
11: A co je to superhybrid?
12: To je Chery.
13: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 000 korun.
14: Vyzkoušet si je můžete s Mach Motors v rámci Chery Roadshow 25. a 26. září u hypermarketu Globus České Budějovice. Více na cherrymotor.cz.
15: Trenírkarna.cz.
16: Hlášení pro lovce slev.
15: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
17: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
18: Autosalon je zpět. Safari Resort Hluboká u Borovan už tento víkend 26. a 27. září. Více než 70 různých automobilových značek, testovací jízdy, soutěže pro děti i dospělé, vstup zdarma.
19: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
5: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
9: Na topení? Co lepšího bys chtěl, než pelety Energy Pel?
20: Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energypel Černá v Pošumaví. Energypel.cz. Jednoduše teplo.

právě teď v éteru Hit Rádia. Hezký večer. Prosím vás, máte Touch ID? Je o rozpoznávání na telefonu otiskem prstu. Tenhle způsob odemykání a ověřování byl totiž představen přesně před 13 lety. Což je vlastně docela dávno. Jo, člověk by neřekl, že to tak strašně utíká, neuvěřitelný. Tak zajímá mě, jestli vám to vyhovovalo, nebo vyhovuje, protože spousta lidí stále má ověřování dotykem. Blbý samozřejmě bylo, když jste měli ruce třeba spocený nebo upatlaný, že jo, u večeře výborná věc, když jíte ještě ke všemu třeba rukama. Teď už frčí mnohem víc poznávání obličejem, že jo. A já si nejsem jistá, co z toho je vlastně horší. Protože u toho prstu tam se může fakt stát cokoliv a prostě to neodemknete, jo, protože prostě ten prst máte jenom třeba trošku zapocený. Pak je zas blbý, že se třeba usmíváte do telefonu a on vás nepozná, tak musíte ten obličej trošku přizpůsobit normálu, že jo. Hele, jedno s druhým, zlatý, když to bylo vyklápěcí. Další hity k tomu, tohle jsou Kabáti a Šaman.

0: Time After Time. Cyndi Lauper s námi v éteru Hit Rádia. Krásnou středu vám všem, díky, že jste i dneska byli s námi a doufám, že jste si ty nejlepší songy z 80., 90. a milénia pořádně užili. Já se s vámi pro dnešek loučím, užijte si krásný zbytek večera. Za chvilku třeba Eric Pritz, taky Eric Clapton nebo... Dokonalý Lionel Richie. Tak si to užijte, mějte se krásně, ahoj. Hit Radio.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
3: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
4: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
5: Nemocnice není jen místo, kde se léčí. Je to místo, kde každý člen týmu hraje důležitou roli. A právě teď hledáme nové kolegy, radiology, internisty, chirurgy či zubaře a všeobecné sestry. Takže pokud chcete pracovat v moderním prostředí a být součástí nemocnice roku 2025, přidejte se k nám.
4: Nemocnice Strakonice. Vaše budoucnost může začít právě tady. Více na nemst.cz.
6: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety Energypel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energypel Černá v Pošumaví. Energypel.cz. Jednoduše teplo.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
9: Nákupy v online shop CZ.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
9: www.onlineshop.cz.
11: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích a Biologické centrum Akademie věd uvádí Noc vědy. Všechno začíná zprávou, signálem, otázkou. Komunikují lidé, zvířata, rostliny, buňky i technologie. Ale dokážeme jejich řeči skutečně porozumět. Přijďte v pátek 25. září objevovat, zkoušet a žasnout. Nahlédněte do světa vědy, který k nám promlouvá na každém kroku. Noc vědy v Českých Budějovicích. Vstup zdarma. Více na nocvědy.cz a na Facebooku.
12: Knihovna Maitreya.
13: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
12: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
14: Nyní i jako audiokniha.
15: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
16: Jopi, jopi, jopi, milujem jogurty a jsme úplně nadšený, že máme jogurty mražený.
17: Mražené jogurty Jopi chutnají úplně každému.
18: V prodejní Jopi v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
19: Lentilky, čokoládu, jahody. Mňam!
18: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
17: Hledejte červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
16: Jopi, Jopi, Jopi.
4: Autosalon je zpět.
20: Safari Resort Hluboká u Borovan už tento víkend 26. a 27. září. Více než 70 různých automobilových značek, testovací jízdy, soutěže pro děti i dospělé, vstup zdarma.

0: Zlato, potřebovali bychom už vyměnit ty truhlíky na okně za podzimní výzdobu.
1: Ty myslíš ty krásné suché muškáty, které nepřežily naší dovolenou?
0: Jo, já byla v zahradním světě Melo a tam to září všemi barvami. Mají tam vřesy, dlužichy a spousty podzimních dekorací.
1: Cože, ty už jsi byla v Melu? A to plný auto je...
0: Teprve začátek.
2: Zahradní svět Melo, Protivín a Strakonice. Sledujte nás na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neunikne.
3: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
4: Nemocnice není jen místo, kde se léčí. Je to místo, kde každý člen týmu hraje důležitou roli. A právě teď hledáme nové kolegy, radiology, internisty, chirurgy či zubaře a všeobecné sestry. Takže pokud chcete pracovat v moderním prostředí a být součástí nemocnice roku 2025, přidejte se k nám.
3: Nemocnice Strakonice. Vaše budoucnost může začít právě tady. Více na nemst.cz.
5: I'm Nicki Minaj.
6: Hey, this is John Legend.
7: Hey, it's Taylor Swift.
8: Hit Radio Faktor.
9: Zlepši si náladu.

0: Evropská unie plánuje víc dohlížet na to, co naše děti vidí na internetu a především v sociálních sítích. Na ty by měli přístup například až od 13 let. Upravuje to chystaný EU Kids Act. Povídat si o něm budeme s europoslancem Jaroslavem Bžochem. Co je to ten EU Kids Act?
1: Tak ten návrh jde na rámec toho, že pro děti do 13 let by měly být sociální sítě úplně zapovězeny. A pak jsou nějaké limity od 13 do 15, od 15 do 18. To znamená, že pokud vám je méně než 13 let, tak se nebudete moct udělat účet na sociálních sítích a mezi 13 a 18 lety by pro vás jako pro děti mělo platit nějaké omezení, jak užívat časové omezení, jak dlouho na těch sociálních sítích můžete být a co na těch sociálních sítích můžete vidět.
0: Ale internet jako takový dětem nikdo zakazovat nechce.
1: S tímto ten návrh nepočítá. Samozřejmě rodičovské zámky jsou k dispozici pro rodiče už dnes, pokud chtějí sledovat, co jejich děti na internetu nebo online prostředí dělají. A nicméně jako internet jako takový by pro děti přístupný samozřejmě měl být nadále.
0: A co to bude znamenat pro Instagram nebo TikTok?
1: Tak ty poskytovatele, a nejde jenom o to omezení toho věku, které musí nějakým způsobem kontrolovat a musí jim natrát nástroje, tak dále o to, aby změnili své algoritmy. Změnili algoritmy tak, aby nebyly návykové pro ty děti, aby nedrželi tu pozornost těch dětí na sociálních sítích, ale aby například v tom rozmezí věku 13 až 18 i bylo schopno. Byly schopné ty platformy a ty sítě vypnout a omezit po nějakém čase. A to vše bude muset nastavit platforma.
0: A kdyby nařízení mohla platit?
1: Já tady v tom případě si nedovolím odhadnout ten časový rámec, protože jak jsem říkal, ta debata ohledně toho, jak to prokazovat ten věk a jakým způsobem komunikovat se sociálními sítěmi tak, aby nedostávali vaše data, které jim nechcete předávat, tak bude velmi náročná a já počítám s tím, že ten návrh, tak jak je představen komisí, dozná v tomto případě značných změn. Nicméně, já jsem rád, že komise s něčím takovým přišla, protože děti potřeba v tom online prostředí chránit a je to správná cesta. Nicméně ta debata bude ještě dlouhá, takže si bohužel nedokážu odhadnout, jaký časový rámec v tomto případě bude.
0: Celý rozhovor si můžete poslechnout i na našem webu.
2: Hit Radio.

0: Hit Radio Faktor.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
3: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích a Biologické centrum Akademie věd uvádí Noc vědy. Všechno začíná zprávou, signálem, otázkou. Komunikují lidé, zvířata, rostliny.

0: Buňky i technologie, ale dokážeme jejich řeči skutečně porozumět. Přijďte v pátek 25. září objevovat, zkoušet a žasnout. Nahlédněte do světa vědy, který k nám promlouvá na každém kroku. Noc vědy v Českých Budějovicích. Vstup zdarma. Více na nocvědy.cz a na Facebooku.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hit Radio Faktor.
4: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Hit Radio Faktor.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez tedy

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

0: Staň se součástí nejlepšího éteru na jihu Čech a vysílej s námi. WhatsApp Hit Rádia Faktor 724 883 596. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio.